5.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje ráno.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

pesničky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu.

Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: dneska začali tak trošku hororově, společně s Cradle of Filth. Aktuální čas na hodinách ukazuje 5.56. To znamená, že jsme na začátku dalšího ostrého budíčku. Ze studia Rádia Čas roku vás opět zdraví dvojice Ivoš a Tomáš. Já myslím, že máme před sebou docela výživné 4 hodinky vysílání, během kterých se budeme mimo jiné věnovat také cyklistice. Na dnešek připadá totiž Světový den jízdního kola. No a jak se tak koukám, tady po mém levoboku z okna ven na parkoviště, tak... Tomáši, tady stojí tvoje auto.
1: Krásné, že? Dneska takové čisté,
0: ale ty bílé. Jsi včera vyhrožoval, že právě přijedeš na kole.
1: Já jsem vyhrožoval.
0: Co se stalo?
1: Má to několik důvodů, proč tady nejsem na kole. Tak jednak hlásí déšť na dneska. A jako já už taky si nepotrpím na to, že bych měl někde mokrout na kole. Mm-hmm. Ale já jsem hlavně taky slíbil někomu pomoc s nějakýma věcma, k tomu budu potřebovat vozidlo. Takže jako... Já jsem jako chtěl vyvinout to úsilí, že se tady dopravím, jakožto cyklista, ale přednost má pomoct jiným.
0: Jo, chápu to.
1: Ale hele, já to fakt jednou udělám, možná to nebude trvat tak dlouho, jak si všichni myslíte, ale já tady na tom kole jednou fakt přijedu.
0: Ok, jo? Tak já si to budu pamatovat, vy si to posluchači také pamatujte.
1: A potom se mi budete omlouvat půl dne všichni.
0: Jo, jo, to už tady nebudeme.
1: Každopádně, než nastane ta doba, že já se tady vydám na kole, tak minimálně zazní třeba Hellstorm.
0: Přidá se Iggy Pop.
1: Ale přidají si také pánové z Judas Priest.
0: No a jak to aktuálně vypadá na cestách, to nám prozradí Honza Gavelčík, k tomu navrch přidá přehled zpráv a my vám přejeme hezké ráno.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba, ryzí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas rok.
7: Čas rok.
8: Bouračka nás teď ráno může potrápit v Brně na ulici Porgesově na výjezdu ve směru na Černá pole. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Jinak na ulicích Moravy a Slezska jezdíme bez problému a přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré středeční ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dálniční mýtné bude nově možné platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně změny legislativy 6 let.
10: Morava aktuálně.
8: O kočárové jízdy v Karviné je čím dál větší zájem. Atraktivní doplněk návštěvy zámku Frejštát i zámeckého parku tu funguje už 20 let, říká mluvčí města Monika Danková.
11: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do lázeňského parku. Právě klidná atmosféra, pomalé tempo a jedinečný pohled na okolí zámku dělají z projížďky zážitek, který vyhledávají rodiny s dětmi, páry i návštěvníci města.
8: Za zážitkem do Karviné míří nejenom hosté z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. V Olomouci nás čekají další dopravní komplikace. Magistrát v létě zahají přestavbu křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova, kousek od centra města. Instalace přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů. České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám ze 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. První letošní turnaj Češky od zítřka odehrají v Číně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: 10 minut po 6 dozývá na čel z roku kapela, která se jmenuje Black Throne. Parádní věc. Písnička s názvem We Won't Be Forgotten.
1: My vám ještě jednou přejeme krásné ráno a když se tak vlastně koukáme i na základní data dnešního dne, tak jsme stále na začátku měsíce června, což je s největší pravděpodobností odvozen od toho, že v tomto období dozrávají a červenají také třeba jahody a třešně.
0: No, proto červen. Ovšem starší výklad se přiklání k tomu, že v tomto čase se hojně sbíral jistý červ, ze kterého se vyrábělo vzácné červené barvivo, takže těch výkladů může být celá řada.
1: No, je pravda taky, vlastně dneska, včera, tak nějak tyto poslední dny, když ráno vyrážíme zde, tak sluníčko v určitém bodě, když vylízá nahoru, tak je taky hodně červené. Takže si to s tím nějak souvisí, nebo je to náhoda, to už teda nevím.
0: No, asi si zalistovalo v kalendáři, zjistil, že je červen, tak se začervenalo. My se ale od slunce přesuneme spíše na noční oblohu, protože je tady s námi společně Milan Gelnar a to znamená, že si poslechneme horoskopy na dnešní den. Milane, je to tvoje?
2: Sledě by měl ve větší míře vládnout rád, disciplína a touha mít věci pod kontrolou. Den tak bude ptát dlouhodobému plánování a dotahování restů do zdárného konce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býky by měl čekat den vydařený. Pany prožijí tvořivostí naplněný čas a kozorozy budou dominovat svou vrozenou autoritou. Beranům se bude dařit efektivně organizovat si svůj čas. Lvy pojedou naplno a střelci se budou zaměřovat na praktičnost a pragmatičnost. Blíženci budou zkoumat věci pod povrchem. Váhy by měly upevňovat své rodinné zázemí a vodnáři budou raději pozorovat pracovní cvrkot z povzdálí. Radci by měli ochotně naslouchat druhým. Štíři budou disponovat neprůstřelnými argumenty a ryby nabije setkání s přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Na Rádiu Čas Rock teď můžeme alespoň pomyslně trošičku hrábnout do metalovějších strun, protože jsme se konečně dočkali, jestli tě zajímá co, jestli tě zajímá ostatní, tak data posledního koncertu Sepultury, teda asi jako v uvozovkách. 7. listopadu v São Paulo tady proběhne velká sláva, ale zároveň tady vzniklo několik otázek.
1: No, samozřejmě, také jsem o tom zaslechl, no a pokud se ptáte, jaké otázky tady vyvstaly, tak zejména se řadí mezi tyhle ty otázky to, kdo všechno se na pódiu objeví jakožto host. My už sice víme, že na téhle té rozlučkové akci vystoupí také kapely Metal Allegiance nebo Sacred Reich. Zároveň svou účast potvrdil Jean Dolabella, což je týpek, který měl na starosti bicí soupravičku v letech 2006 až 2011, nebo také původní kytarista Jairo Goetz. Ale, co si budem povídat, dvě jména tak nějak stále chybí.
0: Tak vlastně ty nejdůležitější jména, to je samozřejmě Max a Igor Cavalerovi, zakladatelé Sepultury a dodnes pro mnohé lidi také jediní správní členové. Což je vlastně věc, která zajímá všechny fanoušky od oznámení konce Sepultury, jestli se objeví nebo neobjeví.
1: No podle toho, co jsem zaslechl nebo co jsem četl, tak Andreas Kisser chtěl oba dva zakládající bratry na pódium a přivítat, ti ale jeho pozvání údajně odmítli.
0: No, další otázka, která tak tedy logicky vzniká, bude nedělní koncert v Plzni tím posledním koncertem Sepultury u nás?
1: Sepultura symbolicky uzavře celý Metal Fest a tím udělá tečku za návštěvou České republiky. Mimochodem, Sepoška byla kdysi dokonce v Havířově, že jo?
0: Byla. 16. června 91, ale to mě jaksi bylo teprve 5 let, takže...
1: Nebyl jsi tam?
0: A přitom to bylo kousek, jako kde jsem bydlel, ale o nějaké Sepultuře, vůbec asi o tom, že existuje nějaká muzika, tak to jsem v 5 letech moc pojetí neměl, no. Škoda.
1: Jsi ještě tak vytleskával asi, ne, no, pacičky.
0: Taky bych řekl.
1: Každopádně na tvorbu Sepultury můžete samozřejmě narazit třeba na stanici Čas Rock natvrdo, ať už tedy v původním znění s bratry Cavalerovými, anebo na songy z éry s Derekem Greenem. Teď si však dáme na Čas Rocku chlapíka, který je známý pod přezdívkou Voice of Rock. Tady je Glenn Hughes.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ. Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Na programu dne máme středu 3. června a pokud v sobě máte sportovního ducha, tak se vám bude asi líbit to, že na dnešek připadá jednak Světový den běhu a za druhé i den jízdního kola. No a pokud v sobě sportovního ducha nemáte, tak možná nastala ideální příležitost, abyste ho v sobě probudili a vydali se do rachoty třeba právě na bicyklu. Akorát, vzhledem tedy k předpovědi mrakoznalců, nezapomeňte na blatníky.
1: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
2: Hele, kolo je super, co si budem povídat. Ono někdy takhle vyrazit někam do hor nebo třeba trošičku do lesa, vypnout, vyčistit tu hlavu, tak to má samozřejmě svoje výhody. I ta jízda do práce má jako svoje benefity, hlavně ty finanční, že jo? Když samozřejmě to nemáš jako já 63 kilometrů, ale když to máš někde poblíž, tak proč takhle nejezdit na kole hezky, že?
0: Určitě.
2: Na prvé se protáhneš a za druhé ušetříš. Na druhou stranu, já když vidím takové ty vášnivé cyklisty v zimě, kteří prostě, když do práce jezdím na kole, tak to znamená celoročně, i když je venku třeba minus 5, fouká, já nevím co všechno, a oni prostě na tom kole stejně jedou, tak to jako fakt ne. A potom samozřejmě, potom ještě je ta druhá kategorie, to jsou takzvaní vykládači, to jsou dva cyklisti vedle sebe, kteří si prostě musí vykládat.
0: Jo, to je moje cesta.
2: To je paráda, tohle.
0: Jo, jo, tak ty mám nejradši. No.
2: Ty jsou úplně super.
0: Ještě na těch úzkých, jako víš jak, cestách druhé třídy, kde se prostě oni takhle jako, no jak říkáš, vykládači, no. Pěkně, pěkně. My jsme si cyklistiku zvolili jakožto téma dne, no a tak se vás ptáme, jaký třeba nejšilnější sportovní výkon na kole jste museli podat, abyste stihli třeba být včas v práci, na nějakém koncertě, anebo když jste šlapali pro poslední basu piv, než vám zavřou večerku.
2: Zkrátka dobře, jezdíte na kole, jaký byl váš cyklorekord? Pište na Facebook, pište SMSky na WhatsApp, nahrávejte hlasovky, my vám k tomu pustíme i Paula Stanleyho a jeho Left to Win.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: Tak jsme pomaličku doklopítali do finiše první hodiny ostrého budíčku pro dnešní den 3. června. Většina dne ale ještě před námi a připomínáme, že dnes je také ideální den oprášit svůj bicykl někde ze sklepa.
1: No pro někoho ten den ještě ani nezačal, že? Někdo už naopak možná už končí. Každopádně tématu jízdy na kole se budeme věnovat i po 7. hodině raní. Mimochodem, kam ty ses dostal na kole nejdále?
0: V životě?
1: Nemyslím, že na kole.
0: No jako, ale za celý, jako nemyslíš třeba jo. V posledních dvou týdnech, jako.
1: No ne.
0: budu vzpomínat, počkej, já na to přijdu. Hele, ale tak. Půjdu hodně do minulosti.
1: Můžete zazpomínat společně s námi, klidně sypejte vaše zprávy na náš WhatsApp, klidně pod komentář, nebo pod příspěvek, pište komentáře na našem Facebooku. K dispozici je také Facebook, a teda WhatsApp, já se dneska musím nějak asi profackovat.
0: Běž ven na chvilku.
1: Asi jo, no asi se půjdu projet na kole nebo proběhnout. Každopádně, v příští hodince nám k tomu budou hrát Edguy.
0: Dáme si také trošku grunge společně s kapelou Nirvana.
1: A nebo zazní klasika od Kysáků.
0: Já teda nevím, jestli je vášnivý kolista i Honza Gavelčík, ale vím, že má koloběžku.
1: Ano.
0: Jsou elektro. Někdy pro, ale elektro, samozřejmě.
1: Jo.
0: Tak snad sedne na to kolo někdy. Ale teď ne, teď budeme rádi, když nám řekne zprávy a přihodí také pohled na dopravu.
2: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Časrock.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
5: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Pozor si, teď musíme dávat v Karviné v ulici Bohumínské bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Olomouci v ulici Štursově. A s komplikacemi stále musíme počítat i v Brně na ulici Porgesově. Na výjezdu ve směru na Černá pole tady bouralo nákladní auto s osobním.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Firmy už shánějí brigádníky na léto. Nabídka je i letos široká. Poptávka po některých pracích, ale podle televize LTV Plus vázne. Studenti už totiž neberou brigádu automaticky jako při výdělek. Víc zvažují smysl práce a přínos pro kariéru.
2: Morava aktuálně.
12: Frýdek Místek čeká proměna. Město má v plánu v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Úpravy začnou opravou asfaltové plochy, na které vznikne parkoviště. Město Luhačovice připravuje několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele. Více nám k tomu doplnil starosta města Marian Ležák.
13: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
12: Město trápí dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je tu pro mladé rodiny, seniory i zaměstnance stále obtížnější najít dostupné bydlení. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros v Paříži Brazilce Joa Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek Němce Alexandra Zvereva. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
14: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: tradičním čase, tedy krátce po 7 hodině raní, nás čeká rubrika rokového kalendária.
1: No a ten dnešek začneme v dalekém roce 1967.
0: Budiš.
1: Právě 3.6. tento den vydali The Doors ve Spojených státech single Light My Fire. O 2 měsíce později se s tím dostali na samotný vrchol US Singles Chart.
0: A já se přesunu do roku 2000. Přesně před 26 lety musel psychiatrickou péči vyhledat Dick Betts, kytarista The Allman Brothers. Jeho policie ho totiž zatkla poté, co se pustil do ostré hádky se svou ženou a během toho demoloval nábytek ve svém domě. Oh. Co chceš dělat?
1: Si ho dokážeme pochopit, ne?
0: No, asi jsme tam občas taky někdy byli.
1: No tak z psychiatrické léčebny pojďme na hit parády. Nejprve tedy pohled na americkou hit parádu z roku 2001, protože tam se na samotném vrcholu na 3 týdny usazují Staind s jejich deskou Break the Cycle.
0: A o 5 let později se jak v Americe, tak na britských ostrovech vyšplhali na první místo Red Hot Chili Peppers. Tehdy v roce 2006 se jim to podařilo s deskou Stadium Arcadium, což je album, které na 2 discích obsahuje celkem 28 písní. Pokud vám to připadá hodně, tak si představte, že původním záměrem kapely bylo vydat ještě o 14 písní více.
1: My ale zůstaneme u jedné konkrétní a zůstaneme právě v tomto roce a u této desky. Tady jsou Red Hoti a otvírák.

0: Bando naše, zdravíme vás všechny. Pojďte s námi zase do baru, alebo klidně na festival.
1: Přesně tak. Dnešní díl věnujeme kapelám, které u nás letos budete moci vidět na letních festivalech.
0: Takže, kde vystoupí Apokalyptika nebo Tři sestry? Nebojte, všechno se dozvíte u nás, tak nezapomeňte.
1: Od 19 na rádiu Čas Rock, od 20 televize Rebel.

0: Kapela Kiss, máme 3. června 7.21. Mimochodem, tohle věc, já jsem poprvé kdy slyšel jako dítě od kapely Scooter. Já jsem vůbec netušil, že tenkrát něco takového
1: dali. Málo kdo z nás tehdy ještě. Nicméně hladinu ostrého budíčku, co nevidět rozčeří chlapí, který si ne nadarmo vysloužil přezdívku Heavy Davy, poslechneme si totiž věc z dílny Davida Townsenda, který před měsícem a pár drobných oslavil své 54. narozeniny. No a jako dárek, nejen pro sebe, ale hlavně pro své fanoušky, přichystal z Brusu nové album.
0: No, spatřilo světlo světa v pátek a jedná se o dosud asi nejambicioznější projekt Davida Townsenda. Deska se jmenuje The Mold a o tom, že si na něm dal opravdu záležit, svědčí to, že na něm pracoval plných 10 let.
1: Nahrávka vznikala ve spolupráci se severonizozemským orchestrem a sborem. Devin se kvůli tomu projektu musel dokonce znovu učit hudební teorii, harmonii a kontrapunkt. Taky se u toho docela nacestoval, protože se nahrávalo ve více než 10 zemích. A do projektu se zapojila celá řada uznávaných muzikantů, včetně například Steva Vaje a nebo Anneke van Giesbergen.
0: Přestože se jedná primárně o symfonické a muzikálové dílo, tak fanoušci zde najdou samozřejmě i ty drsnější, metalovější momenty, tak jak ho známe z jeho dřívější tvorby. A co se týče kritiků, tak jak oni i fanoušci vnímají tuhle desku The Mold jako monumentální a mistrovské dílo?
1: Aby ne.

0: Tohle byla kratička ukázka. Co si budeme povídat, on Devince do toho nikdy nebál jít naplno a vždycky bořil hranice všemožných žánrů. A tohle to je opravdu hodně zdařilý výtvor, který... Ono jako asi zabere dost času, než se ho člověk naposlouchá.
1: Teď se na to zrovna koukám, 2 hodiny 20 minut mi to ukazuje.
0: Ano.
1: Takže jako, já, který jsem nedávno prohlásil, že jako nemusím dlouhé desky, tak já teď nevím, co s tím mám dělat.
0: No a teď si to pustíš třeba 3x po sobě. Nevím.
1: Tak ale teda... čeká mě daleká cesta vlastně autem, teď v dohledné době, tak asi mám o zábavu postará. Hmm. No.
0: My si od Devina Townsenda dáme starší kousek, který je se skladbou Spirits Will Collide. Posloucháte Ostrý

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž v Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Z a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
6: Metal Fest Opener.
7: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
8: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
7: Dorazí kultovní Anthrax.
8: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
7: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
6: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
9: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: roku Ostrý budíček jede na plné pecky a dneska vlastně jedeme taky všichni a vozíme se na kole, protože dneska máme Světový den jízdního kola. Takže dofoukejte pneumatiky, vyleštěte rám, namažte řetěz a můžete se jet někam projet. Já to oslavil s předstihem včera, s mojí drahou polovičkou jsme našlapali nějakých 32 kilometrů. Ono se to možná nezdá moc, ale na mou obranu měli jsme náročný terén a taky málo času.
1: To neplatí, to bylo včera. To musíš dneska, znova, repete.
0: Dneska bude pršet, mě se tam moc nechce.
1: A jak si vem plášeku. Ty, já jsem tady samozřejmě nad tím celou dobu usilovně přemýšlel, jako co byl můj nějaký asi rekord na kole. Já opravdu musím se hodně vracet v čase někde do dětství, nebo řekněme pubertálního období. My jsme když si jezdili na přehradu často, jako Zavířova, že na Žermanickou často. V Tělisku se nedalo koupat většinou, totiž tam byly vždycky sednice. Tady jsme jezdili na Žermanky, že to byly asi moje jako takové jako nejdelší trasy, jako tam
0: tak
1: spát.
0: Kolik km?
1: To bylo kolem už, mohlo být 13 asi, asi, nevím, a já jsem když jsi zdatný sportovec, takže to bylo za mě úplně v pohodě, jako tyhle trasy, no. A jako jednou je pravda, mě ukecal kamarád, jestli nepojedeme k ním na chatu do Palkovic, a to vím, že jsme nedojeli, protože jsme to někdy v polovině vzdali, ono to bylo strašně daleko z toho Avířova pro nás, takže jako to jsem si tak vybavil, no, ale jinak asi takhle zdravě kolem těch 15 jeden směr někde, no.
0: Jasně. No a co vy, naši posluchači, kolik našlapete a kolik našlape takový Ferda? Dejte vědět.

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
7: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: týdne.
1: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podává

0: Tak tohle byl Vince Neil, za běžných okolností zpěvák americké skupiny Motley Crue. Nyní jsme se na čas roku ovšem na chviličku vrátili do 90. a poslechli jsme si jeho věc You Are Invited z jeho soulové desky.
1: Po 8. hodině nás ale čeká určitě kapela, která drží pospolu, a to poměrně dlouho, protože letos také slaví kulaté jubileum, a to konkrétně kapela Accept.
0: Song Chasing the Dragon si střihnou Dream Evil.
1: No a jednu věc chystáme také v podání kapely Nightwish.
0: Připraven je také Honza Kavelčí, který pro vás připravil čerstvý přehled zpráv, a nebude chybět také pohled na silnice, takže mu předáváme slovo.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90. A květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Stále jsou problémy v Karviné, v ulici Bohumínské bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala v obci Štěpánkovice na Opavsku v ulici Hlavní. Osobní auto tady srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. A zdržíme se taky v Brně v ulici Porgesově. Na výjezdu ve směru na Černá pole tady bouralo nákladní auto s osobním.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. U českých turistů roste obliba letecké dopravy. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a bude tomu tak i letos. Cesty ale kvůli rostoucím cenám paliv podraží.
10: Morava aktuálně.
8: Hudební festival Colors of Ostrava nabízí další novinku. Přehlídka, která se v dolní oblasti Vítkovic uskuteční od 15. do 18. července. Letos poprvé návštěvníkům slibuje i psychoterapeutickou pomoc a posílí se i servis pro neslyšící. Cestující v brněnské MHD čekají příjemné změny. Dopravní podnik spustil pilotní provoz elektronické vývěsky, která nahradí papírové jízdní řády. Více nám řekla mluvčí Hana Tomaštíková.
11: Naším dlouhodobým cílem je digitalizace a také modernizace služeb pro naše cestující. Nová elektronická vývěska představuje propojení tradičních informačních prvků s moderními technologiemi. Největší přínos vidíme v rychlosti přenosu informací. Pokud dojde v dopravě k mimořádné události, tak dokážeme informaci na displej odeslat během několika vteřin přímo z pracoviště dispečingu.
8: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší ligy Pardubice 81-73. Úspěšně tak vykročili za obhajobou titulu. Série dnes pokračuje opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
9: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: A kapela Heart. No a my se dneska v ostrém budíčku, krom všeho jiného, bavíme také o bicyklech, protože na dnešek připadá Světový den jízdního kola.
1: Naše otázka je tedy jasná a prostá. Jezdíte na kole, respektive jaký byl váš největší cyklorekord?
0: Máme tady i několik zpráv, které posíláte třeba na náš WhatsApp. Mírek píše, že jezdí na kole pravidelně každý den do práce. 8 kilometrů tam a 8 zpátky, i když občas si to domů protáhne oklikou 20 kilometrů. To znám, je to delší, ale o to horší cesta, že jo?
1: Záleží samozřejmě taky na počasí, že jo? No, velké téma jsou určitě i elektrokola, že jo? Samozřejmě to v posledních letech rozhýbalo diskuze. Máme tady ty buď vášnivé cyklisty, kteří neuznávají tuhle vymoženost. Na druhou stranu, zastánci elektrokola to vidí úplně jinak a je pravda, díky tomu se dostaneš i na místa, kde jako běžně nevyjedeš, jo? Samozřejmě, takže můžeme se pobavit i o tomhle.
0: Přesně ale... tak. No, ale lovili jsme společně s naším promotýmem také přímo v ulicích. No a tady je výsledek, anketa, ve které jste odpovídali na to, kolik jste na kole našlapali nejvíce.
2: Pravidelně kolem 40, ale nejvíc bylo asi, myslím si, jakoby stovka, jakoby spíště do Krnova a zpět.
3: Na základce, tak jsme měli cyklovýlet a to jsme jeli z Kravař někam do Jeseníku.
4: No, já na kole moc nejezdím. Takže moc nejel.
5: Kolo není můj oblíbený kamarád.
6: Tak přesně nevím, kolik to je kilometrů, ale jelo se z Piště do Hradce nad Moravici.
7: Tak kilometrově budu střílet trošku od pasu, myslím si, že to bylo něco kolem stovky nebo něco přes stovku.
8: No přiznám se, že jsem na kole jako jezdil jako kluk, teď už dlouho ne, a cyklorekord moc asi ne, protože to byl vždycky takový účelový.
9: Asi nejvíc 5 kilometrů, asi moc daleko úplně ne.
10: Ostrý budíček.

0: Never Say Goodbye, tak se jmenuje píseň z dílny kapely Bon Jovi, kterou jsme si okořenili dnešní ostrý budíček v 8 hodin a 19 minut. No a my se tak můžeme opět podívat do kalendáře, kde vidíme datum 3.6.
1: Mm-hmm. Pokud se někteří z vás už v tuto chvíli těšíte na Vánoce, tak vězte, že do štědrého večera zbývá ještě 203 dní, čili stále dost času napáchat třeba nějaké hříchy, následně odčinit a určitě stihnete i popřemýšlet, o co si Ježíškovi napíšete.
0: No ale kdo nemusí čekat do Vánoc nějakým tím darem, kdo může být obdařen dnes, tak to jsou všechny Tamary, které jste.

0: Ale fakt existuje skoro každá písnička, nebo teda, na každé jméno existuje nějaká písnička, stejně jako tady tahle Tamara.
1: Většina z nich stí stejně teda. Mimochodem, jedná se o jméno hebrejského původu a přeneseně se dá přeložit do našeho kmeny jakožto živitelka, anebo ta, co přináší život. V současnosti u nás ale jich moc potkat nemůžete, protože na naší velké republice jich je nějaký 2000, což je poměrně málo.
0: Oslavit jmeniny nebo cokoliv jiného můžete například se skleničkou jablečného sajdru, jehož světový den připadá právě také na 3. června. No a s tím už se souvisí i den someliérů.
2: Dobrý.
3: Co chceš?
2: Poprosím vás nějaké...
3: Ty mare pros!
2: Dal by som si nějaké víno.
3: Tu máš 1000 vín! Si vyber!
1: No ale není to jediná věc, kterou si dnes můžeme dát dobrého, když to vínečko určitě ne každý nepohodne, ale můžete si taky zajít něco zajímavého ušít na sebe a poblahopřát krejčím, kteří mají také svůj den.

0: No a vzhledem k tomu, že dneska řešíme kolo, tak u sportu můžeme zůstat, protože ten, kdo nemá kolo, tak si dneska může vyrazit pěkně po svých a jít si zaběhat, protože máme zároveň den běhu.
1: Naše diváky zajímá, jaké máte koníčky, když zrovna neběháte, co děláte?
2: Jak neběháte? Já běhám pořád. Jak neběháte? Jak neběháte?
3: Tak zabíjat si samozřejmě jít můžete, no a jestli byste u toho chtěli mít dostatek energie, tak si nezapomeňte dát ráno jedno vajíčko.
0: Ale na to mám krásný jingle. Krásná vajíčková reklama. Teď už jdeme na další muziku, tady jsou připraveni oblíbení.

0: Grant.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy 0,5 litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě 0,5 litru plech za 28,90. A navíc kupte 2 kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rock se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.

0: kapela Nightwish dokazuje, že má elán. 8 hodin 37 minut na frekvencích rádia Čas roku. No a my tady máme jedno blahopřání, které jsme slíbili, že odbavíme.
1: Jdeme na to. Ahoj Ivo a Tome, můžu poprosit o píseň One od Metallica. Dnes slaví narozeniny můj milovaný brudřík Petr, který mě naučil být milovníci roku. Bo se neptali, jestli to chci poslouchat. To je někdy nejlepší. Já jsem takhle začal jít špenát, kdysi mimochodem. Takže mu přeji všechno nejlepší, ještě mu chybí 2 roky do půl století, takže je to stařec, jen o rok starší. Jo, díky moc Katka, abych to tak ještě dodal, kdo to napsal.
0: Vzkaz jsme vyřídili, přejeme Petrovi všechno nejlepší k jeho narozeninám a tady je muzika Metallica.

0: Bláznivé Velikonoce jsou tady! V Kauflandu najdete vše od čerstvých potravin přes suroviny na pečení až po vaše oblíbená jídla. Například Nikolaus vodku za 99,90 a mucha sekt různé druhy za 79,90. Až do 7. dubna. Kaufland.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
2: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady.hanys.cz
4: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

0: Ostrava.
1: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd.moravia.cz.
2: Ostrý budíček.

Zajímavý počin tohleto, písnička This Ain't a Scene, It's an Arms of Race od Fall Out Boy, ve které se kapela poměrně ostře vyjadřuje k dění na hudební scéně, hudebnímu průmyslu a přenesení k vlastní slávě. Frontman Pete Wentz v ní zpívá o tom, že hudební kultura na poppunkové scéně přestala být především o muzice a místo toho se zvrhla v jakousi soutěž, kdo má lepší styl, kdo má více fanoušků a kdo je více v kurzu.

0: Já teda nechci být za nějakého škarohlída, ale přesně to, o čem se tady zpívá, tak přesně takhle na mě vždycky působila právě kapela Fall Out Boy. Že to je především o nějakém stylu a to jak vypadá. No, nic, nebudu do toho raději vrtat. Každopádně, kdo si myslím, že tak nějak celkově vždycky kašlal na nějaký styl a prostě si to dělali tak, jako chtěli, tak to je ta kapela Kabát, kterou si dáme po 9. hodině.
1: Dálnici do samotných pekel nám vydláždí AC/DC.
0: Naopak, kdo vždy měl svůj vlastní styl a jak vždycky říkali, tady jako vlastně vůbec úplně nejvíc, nejmetalovější, nejhlasitější, no tak to byli vždycky Man of War.
1: A víš, kdo má ještě styl?
0: Asi vím, kam míříš. To je samozřejmě náš kavelčík Jan, zprávařská spojka, která to tady má dnes na povel, takže mu v tuto chvíli předáváme slovo.
1: Správně.
2: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas Rock. Čas Rock.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: Nehoda se řeší v ostravské části Třebovice u obchodního centra v ulici Sjízdné. Bourala tady dvě osobní auta. Vážná bouračka se stala ve Štěpánkovicích na Opavsku v ulici Hlavní. Osobní auto tady srazilo chodce. Nehoda dvou aut nás potrápí v Olomouci v ulici Jiráskově. S komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu z Pohořelic do Brna. U Modřic na Vídeňské ulici tady stojí odstavené nákladní auto a problémy jsou taky v Uherském Hradišti na křižovatce třídy maršála Malinovského a ulice Solná cesta, nefungují semafory a počítejte se zdržením.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Připravme se na změnu počasí. Už dnes odpoledne má na většině území pršet a objevit se můžou i bouřky. Taky se mírně ochladí a pršet má až do pátečního rána. Vydatné srážky už týdny vyhlížejí zemědělci. Půda je totiž mimořádně suchá.
2: Morava aktuálně.
6: O kočárové jízdy v Karviné je čím dál větší zájem. Atraktivní doplněk návštěvy zámku Frištát i zámeckého parku. Tu funguje už 20 let, říká mluvčí města Monika Danková.
7: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do Lázeňského parku. Právě klidná atmosféra, pomalé tempo a jedinečný pohled na okolí zámku dělají z projížďky zážitek, který vyhledávají rodiny s dětmi, páry i návštěvníci města.
6: Za zážitkem do Karviné míří nejenom turisté z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. V Olomouci nás čekají další dopravní komplikace. Magistrát v létě zahájí přestavbu křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova, kousek od centra města. Instalace přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů. České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem proti domácí Číně do druhé sezony v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? protože je ráno.

0: Tak datum 3. června nepřináší pouze den všem someliérům, ale máme tady samozřejmě i řádku lidí, kteří zrovna dnes slaví narozeniny.
1: Vzpomenout můžeme třeba oblíbeného českého herce Jiřího Langmajera, který má kulaťoučkých 60, no a který se v posledních letech veze i na vlně úspěšného seriálu Lajína.
2: Chalani, musíme lepše končovat!
3: Pro boha Luboši!
4: Disko, já jsem na Černém muru, že trénuju HC Dolní Kubín.
0: On původně studoval i hudebně dramatický obor na konzervě ještě v 80. letech, ale upřímně, že bych ho někdy slyšel zpívat, tak to nějak asi teda ne. Mimochodem, jestli vám chybí Luboš Rouzek, tak nebojte se, on se podívá na plátna kin a v příštím roce se vrátí i další památná postava Langmajera, a to Svobodník Kouba v pokračování, co pak je to za vojáka.
1: Ne, oni natáčí v pokračování, jo? Dvojku.
0: Bude, příští rok.
1: Krása, dobře. Pojďme na náš seznam oslavenců a na něm tkví americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro. Vlastním jménem Susan K. Quatrochio. Nicméně Suzy není jenom hudebnice, ve Spojených státech se proslavila například také roli drsné baskytaristky v sitcomu Happy Days, v Británii pro změnu excelovala v divadelních muzikálech a nejen to, dokonce k jednomu muzikálu složila i hudbu, no a aktivní je i po 70. Suzy neúnavně koncertuje, vydává nová alba a moderuje dokonce vlastní rokové pořady v rádiu. Takže no, tak kolegyně.
0: Kolegyně, ano. A to si určitě zaslouží, aby jsme si ji dali v plné verzi, když se tady může stavit tady za námi do studia. Dáme si aspoň její muziku. Takže tady je pecka Back to the Drive.
5: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. I'm back.

0: včera, to tě musím říct, mě pobavil kamarád, když mi povídá, po víkendu je nejtěžších těch prvních pět dní. Moudro, co? No. A má pravdu. No ale my už jsme naštěstí v polovině pracovního týdne, a tak se můžeme podívat na to, co se bude o nadcházejícím víkendu dít.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: A ta první pozvánka vás zavene na Jižní Moravu, konkrétně do Zbíšova u Brna. Tam se v rámci léta podvěží bude v pátek, čili 5. června, konat koncert Jana Macku alias Protea, přičemž pod Zbíšovskou těžní věží Simpson se jako předkapela představí místní parta Gong Rock.
2: Já připomínám, že vlastně ve stejný den, tedy v pátek 5. června, startuje už 5. ročník festivalu Help Days. Celkem 16 kapel se na vás bude těšit, ale k tomu i různí stánkaři s pivkem, s nealkem, s něčím dobrým na zub. A samozřejmě i letos se bude pomáhat, protože proběhnou dražby vzácných předmětů, mimochodem od samotných kapel. No a všechny, nebo veškerý tento výtěžek poputuje v spolupráci s Českým červeným křížem. Takže zajděte
0: křížem krážem
2: zajděte do Frýdku. Areál T je Slezán, kde se na vás budou těšit takové kapely jako Porta Inferi, Stellaris, Harley. Zbytek si zjistěte sami, hlavně tam zajděte. Pátek, sobota, Frýdek.
1: Rockové tipy Rádia Čas Rock.

0: Zombieland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
9: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
10: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Ostrý budíček pro dnešní den pomaličku míří do svého finiše, ale i nadále můžete řešit dnešní téma, kterým je Světový den kol. Můžete také už psát na Facebook. No a všichni cyklisté tak mohou slavit a vy nám povězte, jak jste na tom.
1: Pavla píše, my jezdíme pravidelně s dětmi na kolech v létě po celém Česku, podobně je na tom Karel z Brna. Dobré ráno, pánové, my jsme loni s manželkou absolvovali celou jižní stezku Českem. Občas to byl trochu adrenalin, ale moc jsme si to užili. Letos se chystáme na trasu severní.
0: Píše také Martin, já jsem už postarší kus, ale dříve jsem na kole jezdil všude, do práce, na nákupy, do hospody, možná v tomhle pořadí. Před pár lety jsem si pořídil elektrokolo a je to naprosto skvělý vynález, jezdím skoro každý víkend někam na výlet.
1: Tady to vidíme jako správné opodstatnění elektrokol. Ozval se i můj kamarád Bituš, o kterém vím, že pro něj kilometry nepředstavují vůbec žádný problém. Je to vlastně takový vedlejší produkt toho jeho ježdění na kole, na kterém sedí neustále. No a na dotaz, jaký je jeho rekord, tak píše pradět na otočku. A k tomu dodává, pus mi prosím tě Slayer.
0: Ty máš kamarády?
1: Jednoho.
0: Dobře. A ten se ozval. No. Tak jo, muzika je tady a od nás je to vlastně pro dnešek všechno.
1: Jo, více už tady asi nenacpeme do této hodinky, protože se tady do studia vecpe Honza Prokeš. My vám přejeme krásný zbytek dne a zítra zase naslyšenou. Čau, čus. Banda.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v Trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
9: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.

Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbu bar. Vstupenky na Ticket Portálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.

Zdar a sílu, rockeři, týden se nám pomalu ale jistě dostává do své druhé poloviny, což je skvělá zpráva. A ze studia Rádia Čas Rock vás všechny zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Brokeš. Máme před sebou 5 hodin, které dneska odstartujeme se slovenskou partičkou Iné kafe.

0: anebo Hooters. Akci na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Gelnár, ten má pro nás tradičně nachystané horoskopy, tak jako Honza Gabelčík zprávy. Tak si je dáme a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: S komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě Třebovicích u nákupního centra v ulici Sýzné. Tady bourala dvě osobní auta. Kolony se v Ostravě tvoří na Mariánsko-Horské ulici před Jirskou osadou ve směru do centra města, tak si na to dávejte pozor. A stále jsou problémy na hlavním tahu Pohořelice Brno u Modřic u Brna. Tady stojí odstavené nákladní auto. Přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rock.
3: Dobré dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Firmy už shánějí brigádníky na léto, nabídka je i letos široká, poptávka po některých pracích, ale podle televize LTV Plus vázne. Studenti už totiž neberou brigádu automaticky, jako při výdělek, více zvažují smysl práce a přínos pro kariéru.
4: Morava aktuálně.
3: Bohumín a Ostravu spojuje nová cyklostezka. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera nechala bohumínská radnice vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Město Luhačovice připravuje několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele. Více nám k tomu doplnil starosta města Marian Ležák.
5: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
3: Město trápí dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je tu pro mladé rodiny, seniory i zaměstnance stále obtížnější najít dostupné bydlení. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros v Paříži Brazilce Joa Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek Němce Alexandra Zvereva. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

Formace Jiné kafe, které má tady u nás v České republice opravdu velkou fanouškovskou základnu. No a když se dívám na ten rozpis jejich koncertů, tak opravdu u nás si zahrají hodně a hodně. No nejbližší akce, která tady u nás zhruba je, tak to tady máme Pacov 27. června, potom Uherské Hradiště, taky třeba Břidličná, tam přijedu 17.7. a tak dále a tak dále. Takže jestli jste fanoušky této skvělé kapely, které tady jsme mimo jiné měli i tady na Pokec ve studiu Rádia Čas Rok a naše Vrána s ním dělala i Rockcast, tak se tam někde zastavte. No a my na Rádiu Čas Rok budeme pokračovat směle dál. Volbeat anebo třeba Kingdom Come, tak to bude na Rádiu Čas Rok vypadat právě teď.

0: jak jednoduché, jak výstižné, jak pěkné, že jo? Toto byly Volbeat na rádiu Čas Rok, no a před námi je Milan Gelnár, který má pro nás nachystané čerstvé horoskopy.
1: Počátek týdne bude o něco dynamičtější než konec týdne minulého. Lépe se nám bude dařit dodržovat řád a disciplína, intuice pak půjde ruku v ruce s prosazovanými záměry a uskutečňováním moci. Střed týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že lze předpokládat náhlé pozitivní změny v uplatňování záměru mocných a moci obecně. Nadít se tak můžeme zásadních změn. Konec týdne bude poněkud klidnější, emoce prožívány méně extrémně, i když sklony k milostným úletům budou docela časté a intenzivní. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
0: Tak Milan nám řekl, co nás čeká, co nás nemine, kde včera znamená zítra a teď je to aktuální.
1: V středě by měl ve větší míře vládnout řád, disciplína a touha mít věci pod kontrolou. Den tak bude přát dlouhodobému plánování a dotahování restů do zdárného konce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býky by měl čekat den vydařený. Pany prožijí tvořivosti naplněný čas a kozorozy budou dominovat svou vrozenou autoritou. Beranům se bude dařit efektivně organizovat si svůj čas. Lvy pojedou naplno a střelci se budou zaměřovat na praktičnost a pragmatičnost. Blíženci budou zkoumat věci pod povrchem. Váhy by měly upevňovat své rodinné zázemí a vodnáři budou raději pozorovat pracovní cvrkot z povzdálí. Radci by měli ochotně naslouchat druhým. Štíři budou disponovat neprůstřelnými argumenty a ryby nabije setkání s přáteli. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok.
3: Bláznivé Velikonoce jsou tady! V Kauflandu najdete vše od čerstvých potravin přes suroviny na pečení až po vaše oblíbená jídla. Například Nikolaus vodku za 99,90 a mucha sekt různé druhy za 79,90 až do 7. dubna. Kaufland.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
9: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
10: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0: a Rádio Čas Rock nám dozněli Hollywood Undead. Před námi je takové zajímavé hudební spojení Carlos Santana a Síla. No a co bude po nich, tak to už záleží na vás. 725 33 11 55.
1: Čas Rock. Čas Rock.

Posloucháte Rádio Čas Rock, no a před námi je písnička na přání z Dar Hanzy. Poprosím o zahrání pro strýka Dalina do jeho Maňase na cestě ze Svitav. Ať mu cesta utíká, zahrajte mu prosím nějakou rychlou pecku od jeho oblíbených Sabaton. A ještě jednou přeju všechno nejlepší ke včerejším narozeninám. Díky moc a zdraví. Nikéš, no tak my samozřejmě Maňasovi taky za celé Rádio Čas Rock přejeme všechno nejlepší a dáváme takovou hudební předvěst k tomu, co se dneska bude dít. Kde jinde než v Plzni od 21.00 Sabaton živě. Yes.

0: rok.
1: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rok přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rok. Už brzy to spustíme. www.časrok.cz.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Čas Rok. Čas Rok.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: I rokeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník

0: Nad Ostrava.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz.
2: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd.moravia.cz.
3: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: musíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok.

0: hodiny se na Rádiu Čas Rok postarali Dead Star. No a my na Rádiu Čas Rok budeme pokračovat.
1: Vidím tu lásky svý sám, každá se tou pravou zdá.
0: Ano, bude Turbo, taky Wolfsbane. A do třetice Red Hot Chili Peppers. Tomu máme pro vás nějakou tu hudební pozvánečku, kde, co a jak, no a taky probereme jedno zajímavé téma, ve kterém si tak trošku šlápneme do pedálu nebo zasportujeme. No prostě počkejte si na to, bude to opravdu zajímavé. To všechno po zprávách s Hanzem, ode mne přání dobrého dopo.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte ve Zlíně na ulici Středová, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Připravme se na změnu počasí. Už dnes odpoledne má na většině území pršet a objevit se můžou i bouřky, taky se mírně ochladí a pršet má až do pátečního rána. Vydatné srážky už týdny vyhlížejí zemědělci.

0: půda je totiž mimořádně suchá.
1: Morava aktuálně.
0: Polanka nad Odrou má nové dětské hřiště. V ostravském městském obvodu se veřejnosti otevřel i park. Vysazeny byly nové stromy, keře i trvalky a traviny. Všechny povrchy jsou propustné, využívají vodu v krajině. Cestující v brněnské MHD čekají příjemné změny. Dopravní podnik spustil pilotní provoz elektronické vývězky, která nahradí papírové jízdní řády. Více nám řekla mluvčí Hana Tomaštíková.
2: Naším dlouhodobým cílem je digitalizace a také modernizace služeb pro naše cestující. Nová elektronická vývězka představuje propojení tradičních informačních prvků s moderními technologiemi. Největší přínos vidíme v rychlosti přenosu informací. Pokud dojde v dopravě k mimořádné události, tak dokážeme informaci na odeslat během několika vteřin přímo z pracoviště dispečingu.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší ligy Pardubice 81-73. Úspěšně tak vykročili za obhajobou titulu. Série dnes pokračuje opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Pokračuje dopoledne s Hanzem Prokešem.

momentu lásky si stát a turbo. No, je 3. červnový den a tento den se mimo jiné slaví jako světovým dnem jízdního kola. No a tento vynález dneska řešíme i na Facebooku Rádia Čas Rok, kde se vás, přátelé, ptáme, jak jste na tom vy a velociped. Jezdíte na klasickém pioníru skládačce, anebo máte horáka s 20 převody doplněného elektromotorem a další výmysly. Jaký je váš osobní rekord, kam nejdál jste dojeli, co na to lejtka a hlavně zadní část těla a tak dále a tak dále. Klidně se pochlubte, jak tam, tak třeba i na náš WhatsApp, který má číslo 725331155. Jo, to byla doba, kdy jsme jezdívali na Ukrajině, že jo, pod rulkou s kámošem na motylcích zadního kola. Kdo byl nosič, tak to bylo trošku pohodlnější a ta středová štangla, tak ta taky docela do těch půlek tlačila. Ale jelo se, berany nahoru a dávaj za dobrodružstvím. Tak, ale to už je všechno nenavrátně pryč. Takže jsem s tím, jak už jsem říkal, buď na Facebook Rádia Čas Rok nebo na WhatsApp, který má číslo 725331155. Předem velké díky.

0: Rádiu Čas Rock.
1: V rokových typech tentokrát pozvánka na hned na dvě akce, a to na Léto Podvěží, které se bude tento pátek konat ve Zbíšově. Brána areálu se tam otevře v 18 hodin a k poslechu tam bude hrát jak formace Gong Rock, tak Proteus. Tou druhou pařbou je Frýdecko-Místecký Help Days, který na hřišti T. Slezan odstartuje v úplně stejný den. Dva dny našlapané skvělou muzikou, o kterou se postarají Harley, Port Time Ferry, Dimitri, Metal Factory, Stonasto, Ahart a celá řada dalších skvělých kapel. No prostě to bude opět jízda, u které by byla velká škoda chybět. Tak jako u poslechu Rádia Čas Rock, ze kterého za chvíli nebudou se linout tóny třeba Supertrampu, Red Hotu a dalších umělců. Tak se dobře bavte.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
9: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku-Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž Frýdek-Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Rádio Čas Rock.
10: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice

seriálové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rok dozněli Supertramp, no a my pojedeme směrem dál, protože mám na drátě Motáka. Čau.
1: Nazdar.
0: Zdravím tě. Tak, kamaráde, my dneska probíráme co jiného než jízdní kolo. Jezdíš? Jezdíval jsi?
1: Jezdíval, jezdím, už teda trochu méně, no tak teďka tu čtyřkolovou potvoru, že jo, když jsi v práci, tak musíš přijíždět, on je to lepší, máš to, kam dát aspoň věci a doufám, že budu jezdit zase, no.
0: Jo?
1: A když tak vzpomínám, no člověče, co si budem, kdo neměl BMX, o jak kdyby nebyl.
0: No, já ho ještě mám v garáži, ještě tam visí.
1: Je, ty se máš.
0: To je nádhera. To jsou dneska raritní kousky. No a když se dívám tady na ty vaše diskuze, tak tady máme od Peti třeba, ta doba dávno není pryč. Já mám Ukrajiny dokonce dvě a lítám na nich. K tomu zbrojovku a dvě předválečné kola na půdě na renovaci. Podívej se.
1: Já.
0: To je krása.
1: Já
0: no.
1: Si musím ještě přidám navíc, když jsme byli v člověče v Chorvatsku nebo v Itálii, teďka nevím.
0: Na kole, jo?
1: Tak Borec jel, měl taky nějakou takovou tu Ukrajinu a oni měli celý rám s tím nosičem vzadu, jo. A. Takže to bylo celé železné. A Borec na tom stál, držel se ho za ramena a v druhé ruce telefon a už šudlikoval SMSky a už jeli.
0: Hele, jo, i tak se dá.
1: To jsou jiní borci.
0: To jsou jiní, ano. Tak, ale teď muzika. Chris Rea, komu?
1: Roková rodina, všem rockerům, vám do studia.
0: Díky.
1: No a na pohodičku, tak radši ty pláštěnky přibalte, když se dívám, co se žene.
0: No, má to přijít a má valit. No, uvidíme, jak to bude. U vás zatím je to v pohodě?
1: Zatím jo, ale už se to zatahuje a jak vidím tamhle na poli, ti se smějou, zemědělci.
0: Dobrá, tak jo, díky moc za zavolání.
1: Já taky děkuju, čau.
0: Ahoj.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vašezběrna.cz. Vašezběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Časrok.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu.
12: Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Bando naše, zdravíme vás všechny. Pojďte s námi zase do baru, alebo klidně na festival.
1: Přesně tak. Dnešní díl věnujeme kapelám, které u nás letos budete moci vidět na letních festivalech.
0: Takže, kde vystoupí Apokalyptika nebo Tři sestry? Nebojte, všechno se dozvíte u nás, tak nezapomeňte.
1: Od 19 na rádiu Čas Rock, od 20 televize Rebel.

Máme přesně 12.00, slyšíte to? Sirény, je první středa v měsíci, no tak to vždycky máme. Tak, pokud se chystáte k obědu, dobrou chuť. A k němu od nás třeba Juro.

0: rámec toho, co na rádiu Čas rok zazní, k tomu si dáme novinku týdne a mám pro vás jednu takovou docela zajímavou nabídku. Pokud by vás zajímalo na co a k čemu a proč, tak zůstaňte s rádiem Čas rok. Tak ještě jednou smačného a fajn už odpoledne.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Brno z ulice Šironova. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas rok. Zprávy.
3: Krásné poledne vám u zpráv na Rádio Čas rok přeje Kristýna Kubánková. Mléčné výrobky zlevňují. Nižší ceny se v posledních měsících týkají například mléka, jogurtu nebo smetany. Podle odborníků zatím stojí především přebytek mléka na evropském trhu. Zatímco zákazníci změnu vítají, zemědělci varují před dopady nízkých výkupních cen na výrobu.
4: Morava aktuálně.
3: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou dva nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
5: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
3: Přerov chce omezit užívání psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i elektronických cigaret. Vyhlášku, která má chránit děti a mladistvé před těmito látkami ve veřejném prostoru, zatím projednali městští radní. Podpořit je musí ještě zastupitelé. České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem proti domácí Číně do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Tolik aktuální zprávy na

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a nám vůbec nic nebrání pustit se do novinky týdne. Tady je
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Miloš Drdoležál, to je jenom jeden z borců, který se v rámci koncertu Tři tváře roku ukáže 10. října ve Frýdecko-Místeckém národním domě. No a o měsíc později, tak to se bude pro změnu v Ostravar aréně konat megakoncert našeho bráchy Rádia Čas Rok, na který vás můžeme dostat úplně zadarmo. Stačí pozorně poslouchat vysílání Rádia Čas Rok, ve kterém, jak asi víte, běží soutěž Tajné úterý, ve které se hraje o vstupenky na různé kulturní akce. O co půjde v tom příštím týdnu, tak to se dozvíme v Ostrém budíčku. No a co já vám můžu jen prozradit, že na tom megáči se mimo jiné objeví i legendární Europe. Tak si dáme, co říkáte.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rok. Rádio Čas Rok.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Metal Fest Open Air.
8: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
9: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
8: Dorazí kultovní Anthrax.
9: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
8: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
7: Metal Fest.
8: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
12: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
13: Čas Rock. Čas Rock.

0: Para nad Hrncem, tak se jmenovala kapela, která nám právě teď dozněla. Ne, ne, jen slovenská para. Tak, no a my jdeme na písničku na přání, Dušane, ahoj.
1: Čau, zdravím, já jsem Moty, tady to tak vypadá, za chvilku bude asi sněžit, takže dáme si dneska, co málo hrajete, pokud si nezavolám King Raimunda, Sleepless Nights, samozřejmě pro tebe, celé úžasné radio Čas Rock, zdravím rokovou rodinu, ať si užívají při středě, to už je pomalu malý pátek, dodržují pitný režim a poslouchají pravou rokovou hudbu a k tématu, na tom kole jsem to nejdal. Tady u nás 300 metrů do hospody jsem měl na pivo, no a zpátky jsem to musel vlastně, no jít vedle kola, bo to nešlo.
0: Slavnosti sněženek.
1: No něco podobného.
0: Do těch příkopů, jak padali, jo?
1: Taky, to bylo taky, to bylo taky.
0: Dobrá, no a teďko máš kolo? Ještě?
1: Ne, teď už ne, ne. Jako mám, ale ne, prostě ne.
0: Už nejezdíš, jasná zpráva. Rozumím tomu. Takže díky i za to. No, máme půl jedné, oběd byl, bude nebo nic, nebo co?
1: Bude. Česnekačku jsem dělal fajnou, opečený chleba, trouhaný sýr, domácí vajce, no a druhé bramborový salát, takový kupovaný, samozřejmě upřímně, a obyčejný goraj opečený a no. Posypaný pažitkou, jak ta polívka, tak to druhé, nám to stačí.
0: Výborné, tak si nechte chutnat, velké díky za zavolání.
1: Díky moc, čau. Čau.

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz
9: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. roční

0: Moravských Hrad, Ostrava.
1: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
2: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

od 00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: První hodina středečního odpoledne je tady 13.00 a 08 sekund. Tak nám ukazují tady hodiny, které máme ve studiu Rádia Čas Rok. Jestli to máte jinak, no, tak je to jedno.
1: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rok tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rok. Už brzy to spustíme. www.časrok.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Ano, přesně tak. No a na Rádiu Čas Rok si dáme třeba

0: and I Want Irish. To na rádiu Čas rok bude určitě vypadat. Mrkneme se taky do kalendáře, protože je tam spousta událostí, které je třeba dát do světa. Tak za chvíli se do toho pustíme. Ode mne dobré odpoledne.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Brno z ulice Šironova. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Radio Čas Rok. Zprávy.
10: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Nákladní dopravu čekají další změny. Týkat se to bude elektronického mýtného. Od roku 2029 budou dopravci totiž moci využívat krom klasických palubních jednotek také mobilní aplikace v telefonu nebo tabletu. Změna může přinést úsporu až 480 milionů korun ročně.
12: Morava aktuálně.
10: Ostrava dnes posílá humanitární pomoc na Ukrajinu. Do partnerského města Dnipro, které bylo opět ostřelováno Ruskem, míří kamiony naložené elektrocentrálami a velkokapacitními nabíjecími stanicemi. Díky veřejné sbírce, do které město vložilo 1 000 000 korun, se mohla nakoupit i technika pro rodiny s dětmi nebo seniory. Nemocnice Vyškov má zrekonstruované dětské oddělení. To nabídne moderní zázemí i větší pohodlí hospitalizovaným dětem i jejich doprovodu. Více nám k tomu řekla mluvčí zařízení Šárka Urbánková.
13: Modernizace dětského oddělení však nepřinesla pouze nové pokoje a technické zázemí. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvořit prostředí, které bude pro děti co nejméně stresující a které podpoří jejich psychickou pohodu během hospitalizace. Nové prostory byly navrženy tak, aby působily bezpečně, klidně a přívětivě pro děti i jejich rodiče.
10: Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásila první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27. kanonýr podepsal víceletý kontrakt. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.

Na rádiu Časrok nám dozněli Beast in Black a přátelé, možná, že si vzpomenete na naší kolegyni Sabinu Jesenovskou, která uváděla Rokovou tečku a další pořady tady u nás na rádiu Časrok. No a tato naše bývalá kolegyňka bude mít pod palcem i nadcházející festival Help Days 2026. Tato tam bude všechno moderovat. Přípravy jsou v plném proudu, protože už pozítří se to v areálu TS Lezan Frýdek Místek všechno rozjede na plné pecky. Harley, Dimitri, Stona, Metal Factory, Porta Inferi a dalších 11 kapel nás tam budou bavit 2 dny po sobě. K tomu bude nachystané vynikající občerstvení, ale taky dražby unikátních předmětů. Vybrané peníze půjdou Českému červenému kříži, za což patří vám všem velké díky. Tak se stavte, protože to bude opět skvělá akce. Pojďme dál, a to třeba z Warrant, kteří dostávají prostor právě teď. Tak dobré odpoledne.

0: Mine.
1: Naše odpolední vysílání je v plném proudu, no a my se teď mrkneme do kalendáře. Máme tam třeba jednu zajímavost z roku 1983. Velkými hvězdami vyhledávaný americký bubeník Jim Gordon utloukl kladivem vlastní matku. Po tomto činu vyšlo najevo, že trpí schizofrenií. Dostal 16 let natvrdo. Přitom byl opravdu dobrý. Spolupráce s Ericem Claptonem mu nesla Grammy za píseň Layla. Jeho služby využívali třeba Beach Boys, John Lennon, George Harrison, Frank Zappa a mnoho dalších umělců. Rok 2006 Red Hot Chili Peppers se na britských ostrovech i v Americe usadili na prvních příčkách hitparád. Svátek slaví Tamara s Kevinem a narozeniny mají hned dvě dámy s velkým D. A to Suzy Quattro a Doro Pesch. Tak, všechno nejlepší a my si tu druhou jmenovanou za chvíli na rádiu Čas Rock dáme v plné parádě.
2: Čas Rock, Čas Rock.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoj 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

rádiu Čas Rok nám dozdělili Guns N' Roses, když jsme u nich, tak mimo jiné na YouTubeku teče právě putuje nikdy nezveřejněný dokumentární film právě o této kapele, a to o jejich turné, které jeli od roku 91 do 93. No, je tam opravdu co k vidění, včetně faninek bez podprsenek, afterparty, různé večírky, no a prostě je to show. Vřele doporučuji se na to podívat. Na rádiu Čas Rok je teď před námi Nightwish a co bude dál, tak to už nechávám na vás. 725 33 11 55.

Najdvěž na rádiu Čas Rok, jedno důležité dopravní upozornění. Ahoj, na silnici z Šenova směr Frýdek Místek v kopci v zatáčce nad Lapačkou dvě cestářské auta. Není tam vidět a neřídí tam nikdo dopravu. Velké díky, Petr. Tak my taky děkujeme za toto dopravní info a to se hodí přímo k tomu, kdo nám volá. Bojem je taky na cestách, že jo, Tatare, čau. Jsi tam? Haló? No a není tam. Co se dá dělat? Asi to musel položit, protože možná potkal dopravní hlídku ČR, policie České republiky. No ale on chtěl Motorhead, tak ho posíláme vám všem, kteří jste třeba právě teď za volantem. Šťastnou cestu!

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.

0: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0: toto byla další klasika, s ní Eric Clapton, no a na tom rádiu Čas rok budeme pokračovat. A to třeba z Godsmack, tak jako Do Go. A nebo Zim. Bude toho samozřejmě mnohem víc, co na rádiu Čas rok zazní. A víte co? Mám pro vás návod k tomu, jak se můžete jednoduše dostat k volným vstupenkám na chystající se festival Rock for People. Na něm mimo jiné vystoupí kdo jiný než Maidni, že jo? No, tak zůstaňte s námi, je to velice jednoduché, držím palce.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Řidiči, opatrní buďte v tuto chvíli v Holešově na Kroměřížsku, konkrétně v ulici Palackého, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas rok. Zprávy.
5: Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas rok přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývají dětí a studentů, kteří se ve škole necítí bezpečně. Podle průzkumu má téměř 120 000 lidí zkušenosti s nevhodným chováním učitelů, od zneužívání autority až po sexuální obtěžování. Odborníci upozorňují, že školy potřebují jasnější pravidla pro řešení podobných případů a lepší ochranu žáků.
6: Morava aktuálně.
5: V Ostravě se tuto sobotu 6. června koná 17. ročník oblíbené muzejní noci s tématem tajemství. Desítky kulturních institucí otevřou své brány v pozdních hodinách zcela zdarma. K návštěvě nové radnice zve i primátor města Jan Dohnála.
7: Zahájíme program vlastně 17.45 na Prokešově náměstí a od 18. hodin potom budou prohlídky samotné nové radnice, které mimo jiné přístupní i běžně neveřejné prostory. Bude tady možnost potkat se i se mnou, takže pohovořit i o problémech města a samozřejmě jako tradičně otevíráme během této noci právě i vyhlídkovou věž nové radnice pro veřejnost a to zdarma.
5: Pro návštěvníky je navíc zajištěna bezplatná doprava speciálními autobusovými linkami. Na hřbitově v Uherském Hradišti nebude od července možný vstup ze psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Novým pravidlem město reaguje na podněty občanů. Cílem je zachovat důstojný a pietní charakter pohřebišť. Nová sezóna hokejové extraligy začne už ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas

Už příští týden odstartuje další ročník pořádně našlapaného festivalu Rock for People, na kterém se objeví celá řada světových hvězd, jako třeba Megadeth, Saxon, Pretty Reckless, Papa Roach, Limp Bizkit, Maiden a další skvělé kapely. No a vy je máte, přátelé, možnost vidět, a to úplně zadarmo, a to v rámci soutěže, která celý tento týden běží v televizi Rebel. Tam se během vysílání na obrazovce objevují QR kódy, které je třeba svým mobilem vyfotit a zaregistrovat. Čím víc těch obrázků nazbíráte, tím větší máte šanci na výhru, kterou vám, přátelé, od srdce přeju. Tak na nic nečekejte a vzhůru do toho, já vám k tomu z Rádia Čas Rock posílám Dogu a taky Eagles. Tady jsou. Čas Rock. Čas Rock.

0: rádiu Čas Rock.
1: Ano, jak slyšíte, jsou tady další rokové tipy, ve kterých se vydáme do Frýdku Místku, kde se už pozítří rozjede Help Days 2026. 16 hodin a 45 minut to jako první kapela rozjede Pozitiv a pak už to pěkně půjde jako po másle. Ingot, Metal Factory, 100 na 100 a nebo na samý závěr prvního dne Dimitri. Sobota, tak ta na podiu vypukne úderem pravého poledne a můžeme se těšit na Ahart, Destroy, Porto Inferi, Harley a taky Amorphy, která to tam ukončí těsně před jednou hodinou ráno. Vstupenky jsou pořád v předprodeji na webu Festiáku, takže jestli se chcete skvěle pobavit, tak co? No problém.
0: Radio Čas Rock. Rokové tipy Rádia Čas Rock.
2: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: A to byly Muse. No a co jiného nás čeká právě teď na rádiu Čas rok. Je půl třetí, to znamená, že za malou chvíli už tady ve studiu dojde k výměně, teda doufám. A ještě předtím, než se tak stane, tak si zahrajeme podle vás 725-33-1155.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: No, málem jsme to s Romanem všechno zakecali, protože jsme se bavili o motokrosu, o tom všem, o kolínkách, že jo, o žebrech a tak dále a tak dále. Zdravím tě, Roman. Čau.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače.
0: Tak kde mají ty šunkové kolena?
1: Nemůžeme dělat reklamu panu Janusovi.
0: Nemůžeme, dobře, tak jen uděláme. Výborně, tak jen uděláme, ale každopádně to tam má asi dobré. Tak, ty jsi vybral Plexis, komu to bude?
1: No, bude to tobě do rádia, bude to všem posluchačům. No a my tady do té místnosti, ať už to mám hotové a jdu pryč.
0: Dneska jsi sám? Voják v poli?
1: Jo, jo, jo, dneska už jsem sám.
0: No jo, no, co se dá dělat. Tak, a ti to rychle uteče, kamaráde, a co ti daří to dílo, co tam děláš?
1: Jo, jo, díky.
0: Super,
1: čau, čau.
0: Měj se hezky. Ano, já se rokeři taky loučím. Mělo by to být ode mě vše. Jdu vedle do studia televize Rebel natáčet víkend, takže snad se to všechno povede. Mějte se krásně a zítra v 10. Čau.

0: Rock.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
7: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník.

0: Ostrava.
1: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
2: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD. Build your dreams. www.byd.moravia.cz.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

co to je dneska venku za hnus? Aspoň teda tady u nás na severovýchodě. Tu je jak v prádelně, děcka. Což je ale samozřejmě předzvěst toho, že něco přijde. No a má. Tak si o tom řekneme víc za pár minut. Teď mi dovolte vás oficiálně při středě na vlnách Rádia Čas Rok pozdravit, popřát vám pěkné odpoledne. No a pokud se ho rozhodnete strávit i v následujících minutách a hodinách s námi, tak svatosvatě vám moje maličkost zpřísahá, že se vám ten kritický střed týdne pokusím udělat co nejpohodovější. Přitáhla jsem na plecách kupu dobré nálady, hromadu energie. Teď mi tak dochází pro ty přespolní pleca a rovnají se záda, prosím vás. Jo, jen na upřesnění. No a taky kupa skvělé muziky, jako

0: No a chybět nebudou ani Amorphis. Trošku mě jako můj iPhone zmátl, ježiš, to zase dělám reklamu, chytrý telefon mě zmátl, že mi ukazuje v rámci počasí, že tady prší. Prosím vás, tak zatím jako ne, jo? Jestli u vás prší už včil, tak dejte vědět. Každopádně máme 2 minutky před 15. Já jsem Kiki Střelcová a vy mějte klidné středeční odpoledne.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Řidiči, opatrní, buďte v tuto chvíli v Holešově na Kroměřížsku, konkrétně v ulici Palackého, kde se

0: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Mléčné výrobky zlevňují. Nižší ceny se v posledních měsících týkají například mléka, jogurtu nebo smetany. Podle odborníků zatím stojí především přebytek mléka na evropském trhu. Zatímco zákazníci změnu vítají, zemědělci varují před dopady nízkých výkupních cen na výrobu.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava dnes posílá humanitární pomoc na Ukrajinu. Do partnerského města Dnipro, které bylo opět ostřelováno Ruskem, míří kamiony naložené elektrocentrálami a velkokapacitními nabíjecími stanicemi. Díky veřejné sbírce, do které město vložilo 1 000 000 korun, se mohla nakoupit i technika pro rodiny s dětmi nebo seniory. Olomoucký kraj připravil letní turistickou sezónu plnou novinek. Navštívníci si užijí v Jeseníkách i dalších místech regionu. Řekl nám to mluvčí hejtmanství.

0: Cyklostezka Romže z Konice přes Stražisko Čechy pod Kosířem až do Prostějova.
1: Basketbalisté Olomoucka budou od příští sezóny NBL hrát domácí zápasy v Prostějově. Klubovou novou domovskou halou bude tamní sportcentrum DDM s kapacitou 1900 míst. Posledních 5 let hrál v olomoucké Čajkaréně. To bylo za aktuální zprávy na rádiu Čas Rock všechno.

90. Jsme se teďka proletěli na rádiu Čas Rock s Forest Jump krátce po 15. hodině odpolední. No a já vám musím říct, že jsem teda celkem zmatená jak lesní včela, jo? Telefon a radar ukazují úplně něco jiného, co se počasí týče, než co je venku za okny, jo? Prostě nás tady v Ostravě nám svítí sluníčko, ta obloha je jako chvílema oblačná, polojasná, jo? No ale když se mrknete na ty předpovědi, tak prý během dnešního odpoledne se mají jako dešťová oblaka přihnat právě na východní část Čech a taky na Moravu. No a bude prej pršet až do čtvrtečního rána. Aktuálně teda máme mezi 17 až 22 stupni, což je jako další rozpor. Mně tam přijde venku mnohem, mnohem tepleji, tím, že je tam jako takový těžký vzduch, opravdu jako v prádelně. Nicméně, když zafouká ten větřík, tak je to lepší. Nicméně, podle radaru se nějaký déšť jako má objevovat na východě republiky, tak když tak dejte vědět, jestli u vás aspoň pár kapek jako spadlo. No ale kde se doslova čerti asi žení, tak to je takový ten přesný střed Česka, táhne se to od jihu až na sever. Nicméně, co se zítřka týče, tak nejvyšší odpolední teploty budou dosahovat kolem 16 až 20 stupňů, no a tady u nás na severovýchodě Moravy a Slezska bude až 22. Na horách samozřejmě bude chladněji o 10 stupňů míň, okolo nějaké 12. Každopádně, pokud budete dneska odpoledne vyrážet někam ven a víte, že se třeba vrátíte až na večer, raději se vyzbrojte deštníkem. Ale já razím takové nepsané pravidlo a heslo, že když jsem většinou tím deštníkem vybavená a má pršet, tak stejně nakonec neprší. Takže přátelé, hlásím, že Střelcová ten deštník dneska u sebe má. Takže to vypadá nadějně, že možná tam, kde se budu pohybovat já, žádné kapky nespadnou. Tak se mě držte. A z Čas roku už další muzika.

0: 4:30 odpolední dozněli Foo Fighters, no a my za chviličku budeme pokračovat v hraní rockových a metalových pecek. No ale teďka k něčemu, co by vás nejspíš mohlo zajímat. Jak určitě většina z vás víte, v neděli 14. června, tedy za nějakých 11 dnů, dorazí do Česka velikáni Iron Maiden. Bude to v rámci jejich, bude to v rámci speciálního festivalového dne Rock for People v areálu parku 360 v Hradci Králové. No a tihle pardálové se u nás zastaví ku příležitosti svého výročního turné k 50 letům na scéně. Takže si dovedete představit, jaký mejdan to bude. No a pokud přemýšlíte, jestli ty prachy jako za to dát, hledáte různé výhovorky, že už je to na poslední chvíli, že se vám asi nepodaří sehnat tak narychlo lístek, zařídit si volno a kdo ví co ještě, tak já vám minimálně dvě z těchhle výmluv vyřeším. Jak? No a jak si k lístkům přijít úplně zadarmo? Tak o tom víc za pár minut. Do té doby Amorphis a další. Tak zůstaňte s náma.
1: Holbarok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
9: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. až 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
10: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
11: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
12: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Středeční odpoledne trávíte s Časrokem, no a my máme střed 23. týdne, léto a letní prázdniny se nám blíží, no a i náš velký kámoš, televize Rebel, se na tohleto období chystá a opět spouští, přátelé, soutěž Rebelské léto, ve kterém si budete moct přijít úplně zadarmo ke skvělým lupenům na bombastické akce. No a Rebelské léto televize Rebel začalo už tohle pondělí, 1. června. No a hned takhle ze startu pro vás má pecku v podobě lístků na Iron Maiden v Hradci Králové, kteří dorazí do parku 360 v rámci bonusového 5. dne. Co proto musíte udělat? Čumět na bednu, soutěž totiž probíhá přímo v průběhu vysílání. Není na tom ale nic složitého, no a teď k tomu, jak se do soutěže zapojit. Hele, během programu se vždycky na obrazovce objevují QR kódy. Ten si naskenujete chytrým telefonem, zaregistrujete se do soutěže, no a pak budete sbírat bodíky, zkrátka jako v nějaké počítačové hře. A čím více bodů nazbíráte, tím vyšší budete mít šanci vyhrát. Takže určitě mrkněte na stránky televize Rebel, máme tady tuhletu informaci i na našich facebookových a instagramových profilech Rádia Časrok, to v případě, že by někomu něco uteklo. No a já budu držet palce, ať se lístky dostanou k tomu, kdo si je opravdu zaslouží.
1: Bando naše, zdravíme vás všechny. Pojďte s námi zase do baru, alebo klidně na festival.
2: Přesně tak. Dnešní díl věnujeme kapelám, které u nás letos budete moci vidět na letních festivalech.
1: Takže, kde vystoupí Apokalyptika nebo Tři sestry? Nebojte, všechno se dozvíte u nás, tak nezapomeňte.
2: Od 19 na rádiu Čas Rok, od 20 televize Rebel.

našeho výběru. Brian Adams pomalu doznívá, chystají se Queen. No a co bude po nich, tak to bude čistě na vás. 725-33-1155, to je to kouzelné číslo, na které, když se dovoláte nebo dopíšete a vyřknete na hlas své hudební přání, tak vám ho mile ráda splním.

0: No a já až teďka, přátelé, se na čas roku dostávám k pročtení vašich zpráv, tak mám tady pozdrav od Ivoše z Karviné, který hlásí, že tam jako pršelo, vzhledem k tomu, že to bylo krátce po 15. Tak díky za info. Potom máme tady dokonce i info z Brna od Lukáše, že v Brně prší a je pouhých 16 stupňů. To vám celkem závidím, já se tady dneska celkem vařím. No nicméně, mám tady i jednu dopravní nehodu, tak hlásím, že silnice 68 směr Třinec je obestaven hasiči, policisty, je tam totiž havárka, cestou taky nechyběla dešťová přehánka, to se Radimovi hezky rýmuje. No a je to teda 2 kilometry od sjezdu ze D48, takže kdo těmito směry projíždíte, tak s tím počítejte a bacha na to. No a mám tady i nějaké hudební přání, jož Marcel, jo, ten spojil 2 v 1. Ahoj, kdybys měla normální telefon, tak ti tam nepíše takové pí blbosti. Hezký den, a kdyby se vešel donor, zlatý klíč, bylo by líp do Fajrontu v 18. Díky, Marcel. No, že seš to, ty synku. Máš to mít, no ale já tady mám ještě více požadavků, ale já se obávám, že je v téhleté hodině nestihnu odbavit, tak si je přesuneme do příští hodiny. Koule, neboj, stejně jako Jiřka, dostane se na vás.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to zážitek.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Radio Čas Rock.

si plout nemohli, škvoři, síla starých vín. No a za chviličku dorazí Kristy Kubánková s pohledem na cesty a taky čerstvýma zprávama. Já tady mám požadavky. Koule byra.

0: hrát Hammerfall. Budou. Jiřka, ta by zase ráda něco od Black Sabbath, prej pro všechny, co ještě trčí v práci a taky pro nás do rádia. Děkujeme moc krát. Já si dovolím přihodit i Dimitry. A věřím, že i vy budete nadšení z playlistu v následující hodince a budou taky Gunsy. Ta srdéčko za pleca. Všemu se těšte na novinku 23. týdne letošního roku, o kterou se postarala Vrána, a taky se podíváme do tabora kapely, do tábora kapely Sabaton. Kiki Střelcová přeje klidné středeční odpoledne, za necelou minutku budou 4.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Výškovická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Nakladní dopravu čekají další změny. Týkat se to bude elektronického mýtného. Od roku 2029 budou dopravci totiž moci využívat krom klasických palubních jednotek také aplikace v telefonu nebo tabletu. Změna může přinést úsporu až 480 milionů korun ročně.
5: Morava aktuálně. Frýdej
4: Místek bude mít nový sportovní areál. Vyroste za stadion TJ Slezan. Jediná budova nabídne plavecký bazén i krytou ledovou plochu. Říká to mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
6: Přibude bruslení pro veřejnost, dostatečné kapacity pro plavání školáků a díky nové kryté ledové ploše se hala nadechne a bude moct hostit další sportovní, kulturní a společenské akce, tak aby využila svou kapacitu 2500 diváků. Navíc nový sportovní relaxační areál přinese energeticky výhodnou kombinaci chlazení a zahřívání. Teplo vznikající z chlazení ledu bude vyhřívat bazén a naopak.
4: Přerov chce omezit užívání psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i elektronických cigaret. Vyhlášku, která má chránit děti a mladistvé před těmito látkami ve veřejném prostoru, zatím projednali městští radní. Podpořit jim musí ještě zastupitelé. Čeští fotbalisté zítra v noci odehrají proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Ne, Guns N' Roses na čas roku, krátce 4 minutky před 4:45 odpoledne. No a nás už čeká novinka tohoto týdne. No a za chvilku další důkaz toho, že rockeři a metalisti mají dobré srdce, no a i tvrdáci se umí rozněžnit. Co krásného se událo v Plzni, konkrétně v tamní zoo, tak o tom víc za chvíli, to budete čubrnět, teď už v rána.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Romantiky na čas roku při středě taky neuškodí, tak od toho tady byl David Koller, no ale my se za chviličku opět a zase rozproudíme krev v žilách s kapelou Sabaton, no a právě tihletí švédští power metalisté už dneska odehrají koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín, no ale ještě před ním se stihli ukázat v plzeňské zoo, si představte, kde se stali kmotry normálně, ano, slyšíte správně. Kapela Sabaton pokřtila v plzeňské zoo půlročního nosorožce a ten dostal dvě jména a jmenuje se Apu Karel. Druhé jméno Karel teda dostal malý nosorožec na počest českého maršála letectva Karla Janouška, hrdiny druhé světové války, který sloužil v královském letectvu Royal Air Force a kterému mimochodem i kapela Sabaton věnovala skladbu Far From The Fame. No, mají to ty naše zvířátka v plzeňské zoo štěstí. Tak loni pokřtila tamní zoo zpěvačka Within Temptation želvy. No a teďka za malým nosorožcem, co stojí celý zástup švédských power metalistů. Tak kdo na Sabaton dneska do Plzně míříte, tak si to pořádně užijte a za chviličku tady budete mít takový předkrm, předochutnávku toho, na co se dneska těšit.
1: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rok přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rok. Už brzy to spustíme. www.časrok.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas Rok. Čas Rok.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
9: Metal Fest Opener.
10: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
9: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
10: Dorazí kultovní Anthrax.
9: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
10: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
9: Metal Fest.
10: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
11: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádiu Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rok.

0: tuhle taky miluju. Dimitri, jsem nadšenej. No a po nich Halloween a taky jedna zasedle vašeho výběru 72533 1155, nebo můžete využít taky adresu studio@seznam.cz, ne, to ne, studio@casrock.cz, to je, přátelé, ta správná e-mailová adresa, kam se dopíšete. No a když se vám bude chtít třeba pokecat, tak buď nahrajte hlasovku na náš WhatsApp, a nebo zavolejte. Je někdy tak náročné říct pár jednoduchých slov, když se kor do toho člověk zamotá.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
0: Jo, a ještě něco, slavit teda dneska se nebude, protože Vráda si odletěla na chviličku odpočinout, nicméně mi to tak jako pěkně nakleplo to, že se budeme muset taky společně podívat do kalendáře, přátelé, tak kdybych náhodou na to zapomněla, tak mi to připomeňte. Děkuji, konec hlášení, a teď už teda Halloween a čekám na tu vašu.
1: Radio Čas Rock. Pravé rock.

0: čas roku bude střídat druhý Halloween za náma, před náma už Dream Theater na přání Kobry. Ahoj Kiki, moc do rádia nepíši, ale vždy jak tě slyším, jeden provoněný láskou, dobrou náladou, radostí a skvělou hudbou. Ježiš, to je krásné. Kde bys byla tak hodná, zahraj mi moji srdcovku Dream Theater. Ježiš Maria, no tak Kobro, ty zase budeš asi má srdcovka. Mile ráda Dream Theater zahraju, protože jsou opravdu úžasní a obzvlášť v poslední době jsem jim přišla hodně na chuť, takže mám nachystané Strange Deja Vu, no a co k tomu závěru říct? No, že jdu asi zatlačit slzu.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50. Jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
1: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

rozhlas sveta z loňského roku od Slováku z iného kafe. V závěru 16. hodiny odpolední na vlnách Rádia Čas Rock. No krásná, ačkoliv teda smutná píseň, ale bohužel, ať chcem nebo nechcem, i smrt k našemu životu patří a je jenom o tom, jak se k ní postavíme. No a iné kafe se k ní postavilo opravdu skvostně. No a co bude dál, přátelé? Zase to trošičku rozpumpujem. Po 17. Diamond. Na chystaní budou taky Limp Bizkit. A do třetice všeho dobrého budou i Stromboli. Těch rockových a metalových pecek ale pro vás pochopitelně chystám mnohem, mnohem víc, tak se nebojte, rozhodně si každý přijde na své. Mrkneme teda konečně taky v příštích minutách do kalendáře a pozvu vás už na víkendové akce. No jo, už jsme v polovině víkendu, že přátelé, takřka na dosah. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidné středeční odpoledne. Tady nad Ostravou už se nám zatáhlo, tak možná se mi ten můj dnešní

0: deštník. Ten můj deštník bude dneska hodit, no a pokud i vy teďka zrovna někam vyrážíte, tak si ho raději taky přibalte.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Čas rok.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
13: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
12: Takže tak.
13: Volejte AAA Auto 800 110 800.
14: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Výškovická, kde se stala

0: V Česku přibývá dětí a studentů, kteří se ve škole necítí bezpečně. Podle průzkumu má téměř 120 tisíc z nich zkušenost s nevhodným chováním učitelů, od zneužívání autority až po sexuální obtěžování. Odborníci upozorňují, že školy potřebují jasnější pravidla pro řešení podobných případů a také lepší ochranu žáků.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava posílá humanitární pomoc na Ukrajinu. Do partnerského města Dnipro, které bylo opět ostřelováno Ruskem, míří kamiony naložené elektrocentrálami a velkokapacitními nabíjecími stanicemi. Díky veřejné sbírce, do které město vložilo 1 000 000 korun, se mohla nakoupit i technika pro rodiny s dětmi nebo seniory. Nemocnice Vyškov má zrekonstruované dětské oddělení. To nabídne moderní zázemí i větší pohodlí hospitalizovaným dětem i jejich doprovodu. Více nám k tomu řekla mluvčí zařízení Šárka Urbánková.
2: Modernizace dětského oddělení však nepřinesla pouze nové pokoje a technické zázemí. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvořit prostředí, které bude pro děti co nejméně stresující a které podpoří jejich psychickou pohodu během hospitalizace. Nové prostory byly navrženy tak, aby působily bezpečně, klidně a přívětivě pro děti i jejich rodiče.
0: Basketbalisté Olomoucka budou od příští sezóny NBL hrát domácí zápasy v Prostějově. Klubovou novou domovskou halou bude tamní sportcentrum DDM s kapacitou 1900 míst. Posledních 5 let hrál klub v olomoucké ČK aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas

Věřím, že panu Ptyko potěšilo nejednoho z vás, kdo se na přijímači u Rádia Časrok. Já teďka koukala aktuálně na to, jak máme kde v rámci celého Česka, tak ty rtutě teploměru nám teda výrazně klesly. V Liberci třeba mají jenom 16 stupňů. Co se týče tady Ostravska, tak tady nám se to pořád točí okolo 20, ale už je konečně příjemně dýchatelno. Zrovna naše kočky z Proma přijeli, tak Kristýnka jmenovkyně mi říká, Ježíš Maria, dopoledne bylo tak příšerně dusno, teď už tam konečně dobře. Tak říkám amen, výborně, takže se máme na co těšit, že aspoň teďka jako takhle v závěru dne si budeme moct doma proluftovat, provětrat. Nicméně, přátelé, když koukám na radar, tak furt a zase to jako zasahuje ten střed republiky, no a i ten náš tady východní ocásek to možná lízne. Tak uvidíme, uvidíme. Já, jak jsem říkala, jsem vyzbrojená deštníkem, tak radši na to buďte připraveni na nějaké ty dešťové kapky taky. No a za chvilku už teda skočíme konečně do kalendáře a mrkneme na to, jaké události se vážou k 3. červnu.

0: Otevírám tu naši rokovou a pěkně zaprášenou Bichli, Rady a Čas Rok, abychom se mohli více zblízka podívat na dnešní datum, kterým je 3. červen. Přátelé, v roce 67 v tento den vydávají The Doors single Light Me Fire, který se už pouhé 2 měsíce od svého vydání dostal na vrchol americké hitparády nejprodávanějších singlů. No, tak to muselo být teda v táboře The Doors pěkně veselo. Rok 2006 připomíná osamostatnění Černé Hory, která se stala na základě referenda samostatnou republikou. Do té doby, jak mnozí víte a tušíte, byla součástí Jugoslávie. Dnes je to také 76 let od prvního zdolání jedné z nejvyšších hor Himalají, a to Annapurny, kterou pokořila v roce 1950 francouzská expedice. No a teď k významným osobnostem. 96 let by dneska oslavil jeden z nejlepších a nejuznávanějších českých scénáristů a režisérů, Karel Vorlíček, díky kterému dodnes můžeme všichni sledovat na Vánoce Tři oříšky pro Popelku, nebo taky Dívku na koštěti, či Snímek, což takhle dát si špenat. Pane Vorlíček, děkujeme vám za tyto skvosty. No a pozor, významné 60. dneska slaví jeden z nejvýraznějších, nejoblíbenějších a snad nejcharismatičtějších českých i televizních herců, teda ne českých i televizních českých, jak televizních, tak i divadelních herců, Jirka Langmajer, přátelé. A furt mi přijde, že vypadá stejně. Dneska je narozený také Tom Hrbáček, frontman kapely Harley. No a když to vezmeme i za naše hranice, tak musíme taky popřát Suzy Quattro, která slaví 76. Dnes je narozená také Doro Peš, tato německá rocková dračice, má 62. No a je třeba i popřát španělskému tenistovi Rafaelu Nadalovi. No a zase skončíme u nás doma, protože 3. června je narozen taky krasobruslař Tom Werner. No koukám, že to dnešní datum jako bylo velmi hojné na slavná jména. No tak jestli se ve vašem okolí dneska někomu narodí dítě, tak vězte, že rozhodně taky bude slavné. Za chvilku už Limp Bizkit a já vám přeju pohodový poslech Rádia Čas Rok.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Entrex.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. 2 dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
9: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Tak Stromboli byly součástí středečního odpoledního programu Rádia Čas Rock s Kiki za mikrofonem. No a před náma kapela Avatar. Mám tady totiž prosbu, jestli bych mohla zahrát všem řidičům, kteří už jsou teďka na cestě domů z práce, tak ať prý nestratí za volantem nervy. No a koukám na jednu zatoulanou zprávu od Mirka, který zdraví ze štatlu a právě si tuhletu partičku stejně tak přál. Tak prosím vás, vy, co jste za volantem, tak šťastnou cestu, dobře nám dojeďte domů, hlavně ofafrně, no a i pro ten zbytek. Věřím, že Avatar jako poletí a potěší.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
7: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník.

0: Ostrava.
1: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd.moravia.cz.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Čas Rock. Čas Rock.

0: Nezapomeňte, že už tenhle pátek a sobotu budou ve Frýdku Místku probíhat dny Help Days. Známý to oblíbený festival, více si k němu povíme v příští hodince, co se programu týče a také lístku. No, protože nám se ten čas krátí, za chvilku máme vlastně další hodinu, máme pár minut po 6:45 a já ještě teďka musím uvolnit prostor Marcelce Fabiánové, která nám přináší všechno nové z Moravskoslezského kraje. Marcelko, je to tvé.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj podpoří profesionální divadla a Janáčkovou filharmonii Ostrava částkou 26,5 milionu korun. Peníze z krajského rozpočtu pomohou pokrýt provozní náklady 6 vybraných scén, ale i konkrétní umělecké projekty. Nově nastavená pravidla financování mají také zajistit smysluplnější rozdělování peněz, třeba podle kapacity jednotlivých sálů, jak nám prozradil radní za kulturu Moravskoslezského kraje Petr Harván.
3: Profesionální divadla podporuje kraj dlouhodobě. Od letoška jsme ale nastavili nová pravidla, aby bylo rozdělování financí spravedlivější a transparentnější. Peníze teď rozdělujeme podle více kritérií, ať už se jedná o počet odehraných představení, kapacitu scén, návštěvnost, ale také ekonomickou náročnost jejich provozu. Věřím, že se nám podařilo nastavit fungující model podpory tak, aby se i nadále zvyšovala kvalita kulturního dění v našem kraji.
2: Dotace podpoří také tradiční festivaly, jako je Janáčkův v máji nebo Pimprléto, ale i speciální programy pro mladé diváky.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A ostravské Dolní Vítkovice se o minulém víkendu proměnily ve vesmírnou základnu. Start vesmírné mise Spacebus sklidil fenomenální úspěch. Unikátní 18-metrový simulátor s 4D virtuální realitou totiž totálně vyprodal svou kapacitu a přilákal tisíce nadšených dětí i dospělých, kteří si vyzkoušeli i let na oběžnou dráhu. Obrovský ohlas vzbudila i autogramiáda astronauta Aleše Svobody a velký zájem byl také o doprovodnou vojenskou techniku. Podle hejtmana kraje Josefa Bělici akce dokonale splnila svůj účel, když ukázala obrovský hlad veřejnosti po vědě a inspirovala školáky k dalšímu vzdělávání.
4: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. Je to v podstatě takové populární přiblížení atraktivního vědeckého oboru a směru. Česká republika je velmi aktivní ve výzkumu vesmíru a myslím si, že by se to mladí lidé měli dozvědět, že Česká republika se ubírá i tímto směrem.
2: Celá akce Spacebus Tour ale nekončí, stále pokračuje. Postupně se totiž přesouvá do jiných měst v dalších regionech. Trvat bude až do 13. června. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.

máme tady závěr další hodiny. Za 5 minut už bude 6. No a i při středě 3. června budeme pokračovat v pohodovém podvečerním programu, do kterého zahrnu Boston.

0: pohodovou klasiku doplní Divokej, divokej byl. No a v neposlední řadě zazní třeba i Running Wild. No a na co se ještě můžete těšit? No tak samozřejmě na více skvělé muziky. K tomu mrkneme na to, jaký názor má na umělou inteligenci Alice Cooper. Ten se teďka tak jako opravdu otevřeně vyjádřil na toto téma. No a do toho si řekneme, co konkrétního vás čeká, když vyrazíte do Frýdku Místku o tomhle pátku a sobotě na Help Days Festival. A jestli ještě vůbec nějaké lístky jsou, tak zůstaňte s náma. Radio Čas Roky, Kystřelcová za mikrofonem a teď už letí štafetový kolík do redakce.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Výškovická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Radio Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Mléčné výrobky zlevňují. Nižší ceny se v posledních měsících týkají například mléka, jogurtu nebo smetany. Podle odborníků zatím stojí především přebytek mléka na evropském trhu. Zatímco zákazníci změnu vítají, zemědělci varují před dopady nízkých výkupních cen na výrobu.
5: Morava aktuálně.
3: V Městském domě kultury v Karviné začala rekonstrukce vstupního vestibulu. Jak nám řekl náměstek primátora Andřej Bizoň, cílem projektu je vytvořit příjemnější, přehlednější a reprezentativnější prostředí pro návštěvníky i zaměstnance.
6: Městský dům kultury je důležitou součástí kulturního života a společenského života našeho města. Ta investice, kterou tady provedeme, je dost kvalitní služeb pro naše občany a samozřejmě se pohybujeme v 21. století, to znamená, ta modernizace bude mít všechny prvky, které to vyžaduje dnešní doba.
3: Hotovo by mohlo být už na podzim. Na hřbitově v Uherském Hradišti nebude od července možný vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Novým pravidlem město reaguje na podněty občanů. Cílem je zachovat důstojný a pietní charakter pohřebišť. Čeští fotbalisté zítra v noci odehrají proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. To bylo za poslední zprávy dnešního dne na rádiu Čas Rok všechno.

11. podvečerní ladíte rádio Čas Rock a tohle byly Gatecrasher. Děcka, jak jste na tom s plány na první červnový víkend? Jako, ten už je doslova na dosah, když budeme velkými optimisty, jo, heleďte. Ono se to může zdát, že to je ještě daleko, když máme dneska středu, ale už zítra je čtvrtek, tomu se říká, že to je takovým jako malým pátkem, no a pak už se jenom jednou vyspíte a bim, je to tady, takže říkám, jo, máte to tady co by dub. No a já mám pro vás pozvánku do Frýdku, místku, který my tady ostravští přespolní máme co by kamenem dohodil, no a tam během celého pátku a soboty bude probíhat už tradiční festák Help Days. Lísky pořád pořídíte, teď dokonce za zvýhodněných 900 korun na jeden den, no a za dvoudenní lupen dáte 1290. A to za tolik jmen teda vůbec není hodně. Ba naopak, jen si vemte Ingot, Warning Vision, Red Z, 100 na 100, Harley, Dimitri a kupa dalších. Takže Frýdecko-Místecký areál T je Slezan, pátek 5. a sobota 6. června. No a vidíme se tam.

0: Čas Rock. Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Časrock.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Bando naše, zdravíme vás všechny. Pojďte s námi zase do baru, alebo klidně na festival.
5: Přesně tak. Dnešní díl věnujeme kapelám, které u nás letos budete moci vidět na letních festivalech.
4: Takže, kde vystoupí Apokalyptika nebo Tři sestry? Nebojte, všechno se dozvíte u nás, tak nezapomeňte.
5: Od 19 na Rádiu Čas Rock, od 20 Televize Rebel.
0: Rádio Čas Rock. Pravé

přínos roku k věcem moderním a pokrokovým v očích starší generace. Dneska už 78letá rocková legenda Alice Cooper se teď vyjádřil na adresu umělé inteligence. No a Cooper doslova jako bije na poplach, a to kvůli tomu, že ta AI už opravdu začala významně ty naše životy ovlivňovat snad ve všech odvětvích. No a jeho názor je takový, že dneska už je umělá inteligence schopná jako vytvořit neexistující rockovou hvězdu, napsat jí celé album a ještě k tomu všemu jako dostat klidně i na vrchol hit parád, jo? No a Coopera stejně jako víc z nás znepokojuje nejenom ten technologický pokrok, ale taky otázka autorství a kreativity, protože problém je jako v tom, že v té hudbě podle něj vytvořené AI chybí to nejdůležitější a to je lidská emoce. No, načež se jako v tomhletom ohledu s tímhletím názorem shoduje více uměleckých kreativních duší. Já si vybavuju, že úplně to stejné mi tehdy říkali kluci z Metalindy v našem povídání v Rockcastu. No a Cooper teda tvrdí, že AI dokáže jako napodobit hlasy slavných zpěváků, vygenerovat nové skladby, ale nikdy nemůže napodobit ten cit, tu emoci, protože nikdy nezažila, co je to mít zlomené srdce, nikdy nezažila lásku, ani vztek, ani radost, když už jsme teda u těch všeobecných emocí. No a z těchto zkušeností teda běžně, že jo, ti muzikanti čerpají a díky tomu pak vzniká ta skutečná emocionální hudba, ze které nám běhá mráz po zádech, ale to podle Coopera od AI nikdy nemůžeme očekávat. No tak doufejme, že umělá inteligence nezačne cítit.

Ježíš, to zase mě teďka někteří zardousí, ale já vám řeknu upřímně, jo, že já tuhle tu písničku dřív neměla vůbec ráda, ona mě tak srala, vám řeknu. No a teď, když jste slyšeli, tady mi to normálně rvalo na plné kůle v tom čas roku, jo, že to zase tady slyšeli i sousedí od naproti. Takže musím říct, že tahle ta teda mileniálovka z roku 2000 je hodně vydařena. Kdybyste se mě na to zeptali třeba tak ještě 5 let zpátky, tak bych mluvila jinak. No ale co, přátelé, že? To je naprosto normální, že člověk názory mění a můžete je měnit na cokoliv a vůbec se za to hlavně, prosím vás, nestyďte. No tak to bylo teďka takové menší poselství Kiki Střelcové na rádiu Čas rokami 4 minuty. Po 7:30 pojďme zase dát prostor vám. Dneska vlastně naposledy v rámci středečního vysílání. No a co já bych vám tam tak šou? Pla. No a vzhledem k tomu, že vy zase tak budete psát o něco české, tak já tady teď prdnu Bad Company, no a mezi tím mi dejte vědět, co dáme pak.

Aj, tak koukám, že Míra z Frýdku místku mi nevydržel na drátě. Synku, já jsem říkala, vydrž, jdeme do živého vstupu a on mi to položí. No nicméně, prý všichni frýdečtí místečtí ho tam znají pod přezdívkou Kysák, takže Kysák chtěl nechat zahrát Kysáky, pochopitelně, jak jinak. No vlastně mi ani nestihl říct, komu je chce poslat, ale tak jako asi všem, že? Vezmeme to tak pěkně jako od severozápadu východu na jiho západ východ a nevím, kuďma všum, všedma. Nicméně Crazy Night, to nevím teda, jestli dneska bude, přátelé, ta možná bude až tak jako zpátku na sobotu. No, ale já věřím, že vy už teďka těsně před 7:15 máte všechny povinnosti splněné, máte odmakáno, zrobeno a teď už se když tak jenom věnujete těm soukromým příjemným povinnostem a nebo třeba tomu středečnímu podvečernímu vegetu. Tak, kdo vegetíte, nohy na stůl a tady jsou Kysáci.

0: Parok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Časrok.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na ticket portálu.
9: Golf Park Hodka. Buďte u toho, bude to

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda jedině na Rádiu Čas Rok. Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

míříme do finále, respektive už jsme do něj domířili, namířili. Ano, ano, domířili. To je sice takový slovní obrat, za který by mě češtináři nejspíš utloukli, takže zdravím mé všechny paní učitelky českého jazyka. Nebojte, i ISZ ovládám velice dobře. Jenom prostě člověku se v hubě někdy ten jazyk zašmodrce. No, nicméně, já už naštěstí odcházím domů, přátelé, takže teď už mi to kecat vlastně nemusí vůbec. Minutku před 19. si vás už teďka přebírají naši kluci Ivo s Tomem, aby vám opět po týdnu namíchali nějaký kvalitní chutný drink s příměsí roku a metalu. Co všechno do něj dají za ingredience, na to už si musíte počkat. Moje maličkost Kiki Střelcová vám popřeje příjemný zbytek středečního dne. Dobře se na ten menší pátek, který zítra budeme mít, vyspěte. No a já se na vás budu těšit zase v ten oficiální páteční den a vplujeme spolu do víkendu. Tak se opatrujte, čau!

0: Přesně jeden týden uplynul od doby, kdy jsme naposledy otevřeli rebelský bar. Takže je na čase dát si repete.
1: No, což je slovíčko, které můžete v baru slýchávat opravdu často. Z toho máme radost hlavně my, barmani.
0: Ale radost máme i z muziky, kterou vám pravidelně můžeme nabízet.
1: To dnešní hudební meníčko bude mít jedno společné. Na všechny kapely můžete narazit na letošních festivalech.
0: A půjdeme na to hezky chronologicky. Už příští týden se uskuteční jeden z největších festivalů u nás, Rock for People.
1: Letos se bude jednat o 31. ročník. V záplavě kapel budí největší rozruch jména jako Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Megadeth. Ale my jsme se rozhodli pro úplně někoho jiného.
0: Někoho v uvozovkách menšího, ale kdo rozhodně stojí za pozornost. No a třeba se v budoucnu dočkají mnohem většího prostoru. Tady jsou Melrose Avenue.

0: Dohrála nám první dnešní písnička a zároveň šlo o pozvánku na letošní ročník festivalu Rock for People.
1: Vlastně to takhle berte u všech klipů aktuálního rebelského baru, protože právě tyto kapely vystoupí u nás během letošních festivalů.
0: Ještě v červnu proběhne další akce a ani tady se nebojíme říct zavedený festival Basin Firefest.
1: Na první ročník mohli lidé vyrazit v roce 2003 a během následujících let mohli vidět velké veličiny metalového světa.
0: Ani letošní ročník nebude výjimkou. Do spáleného Poříčí opět dorazí opravdu vybraná společnost. Výběr domácí i světové scény s kapelami jako Wasp, Steel Panther nebo Paradise Lost.
1: Samá velká jména. A mezi nimi se nachází i Apokalyptika. Kdyby si měl někdo před mnoha lety vsadit, že pánové prorazí jen tak s čelama a budou kavrovat Metalliku, tak to by udělal málo kdo.
0: By si řekli, ty jsi na čelo teda. Ale povedlo se a pánové už roky hrají vlastní tvorbu.

0: Náš rebelský bar se plní, z našeho hudebního meníčka už jsou ukrojeny dva kusy a pomalu začneme servírovat další.
1: Na řadě je kapela, na kterou můžete narazit během letních festivalů u nás. Jdeme na to chronologicky, takže teď bude řeč o Masters of Rock.
0: Do likérky ve Vizovicích si dají opět dostaveníčko nejen milovníci pálenky, ale i pivka a dobré muziky.
1: No, lámali jsme si hlavu, koho dneska zařadit. Letošní line-up je opravdu napěchován a vystoupí tam kapely, které by tam člověk možná někdy ani nečekal.
0: No já myslím, že i takový Marilyn Manson vykouzlil na mnoha tvářích úsměv a zrovna tohle je interpret, kterého by většina nečekala. Ale závěrečný čas festivalu bude patřit právě jemu.
1: To bude závěr festivalu opravdu jako hrom a patřit mu bude i následující čas v rebelském baru.

0: Jsme zhruba v polovině dnešního rebelského baru. Dnes opakujeme, servírujeme klipy od kapel, které k nám letos dorazí v rámci festivalu.
1: V tuto chvíli vás pozveme na náš domácí festival, protože je tady Holba Rock na grilu. V loňském roce došlo k takovému upgradeu, když se akce přesunula ke Stříbrnému jezeru.
0: Takže koupačka, což mnozí z vás ocenili, a stejné to bude i letos. Ale když mluvíš o upgradeu, jeden chystáme na rok 2026. Ano,
1: ano. Vím, kam míříš. Letos totiž na Holbě vystoupí vůbec poprvé velká zahraniční hvězda a budou to věhlastní Pretty Maids.
0: Samozřejmě na to nebudou sami. Na místě uvidíte další hvězdy jako Kokot Minute, Forest Jump, Aleše Brichtu, Tři sestry nebo pracovní bratry Rašku a Michalicha.
1: No a na nás dva asi nikdo zvědavý moc nebude, ale zastavíme se u tebou jmenovaných tří sester. Ať to dneska proložíme, taky něčím domácím.
0: Určitě,
1: že?
0: Určitě. Takže natankujeme na pumpě a za chvíli, pozor, budou plameny.

0: Rebelský bar můžete i dnes poslouchat na vlnách Rádia Čas roku, nebo dokonce vidět na televizní stanici Rebel.
1: A my pro vás máme ještě dva klipy, a tudíž dvě zmínky vybraných festivalů.
0: Tomáš vám dříve slíbil, že budou plameny. Ne, že by nám začal hořet bar, ale pomyslné plameny se opět proženou Ostravou, a to 1. srpna.
1: Ostrava v plamenech zapíše už svůj 12. ročník. V dolní oblasti Vítkovic bude živo, protože dorazí takový Max Cavalera s kapelou Soulfly, k tomu Korpiklány, anebo maskovaní Mushroom Head.
0: My však hudebně vsadíme na něco pohodovějšího. The Night Flight Orchestra je unikátní projekt, který sice založili dva členové Soilwork, ale stylem, tak to je úplně někde jinde.
1: Pánové vsadili na styl a zvuk klasického roku z 80. A ono to nezní vůbec špatně. Posoudit to budete moct na festivalu, ale i nyní v Rebelském baru.

0: Je tady opět závěr rebelského baru, alespoň tedy, co se týče tohoto týdne.
1: Dneska se to neslo ve znamení, řekněme, pozvánek na hudební festivaly a na kapely, které na nich vystoupí.
0: A máme tady ještě jeden. Ten je v plánu od 5. do 8. srpna. Brutal Assault a samozřejmě i letos na unikátním místě vojenské pevnosti v Josefově.
1: Ale nebojte se, žádné bitvy uvnitř neprobíhají, možná jen nějaké ty poga, moušpity, ale jak každý správný metalista ví, všechno je tu v přátelském duchu.
0: Na své si opět přijdou příznivci black metalu, death metalu, industriálu, ale klidně i rap metalu. Vystoupí i průkopníci Body Count nebo Clawfinger.
1: My jsme se však rozhodli zařadit chlapíka, který vlastně míchá asi tak nějak všechno. Od tvrdého metalu po elektro, navíc podpořené žesťovými nástroji. Kim Drákula.
0: Zároveň je to od nás pro dnešek všechno. Mějte se krásně, užívejte si letní akce a my se na vás budeme opět těšit příští týden.

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
4: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd.moravia.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

0: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas.

0: chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Helpdays je rádio Čas Rock.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den do Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Nazdar všichni! Vítám vás po týdnu u Nového rok speciálu. Dnes máme přesně 1. června, takže jednak den dětí, ale taky se pomalu dostáváme do poloviny roku 2026. Takže dnes taková malá bilance, co zajímavého se zatím událo, anebo bylo oznámeno. Já jsem zmínil, že dnes máme den dětí. Takže první klip s tím bude tak trošičku souviset, i když bohužel to bude i se smutným nádechem. Rodinných kapel najdeme na rockové a metalové scéně dost, ale Phil Campbell natošil stejně parádně. Po smrti parťáka Lemmyho Kilmistra se rozhodl pokračovat hudebně dál a tak přizval své tři syny a založil kapelu s originálním názvem Phil Campbell and the Buster Sons. A dařilo se jim. Viděli jsme je také u nás, ale bohužel letos v březnu Phil umřel. Synové se ale rozhodli pokračovat, jen malinko změnili název na Phil Campbell's Buster Sons.

Pro kapelu Megadeth je letošní rok ve znamení loučení. Na druhou stranu je to konec se vším všudy. Na jaře vyšla deska a pánové ještě hodlají vydatně koncertovat. Já osobně kvituji, že někdo dokáže uzavřít bohatou kariéru na vrcholu. Otázka je, jestli to Dave Mustaine vydrží, anebo se přidá do skupiny muzikantů, kteří si konec rozmysleli. Těžko říct, vy se s nimi každopádně můžete přijít rozloučit třeba do Hradce Králové na letošním ročníku Rock for People, teda jestli ještě seženete lístky.

No a teď je před námi jedno velké oznámení. Švédská legenda kapela Europe letos oslaví úctyhodných 40 let od vydání stěžejní desky The Final Countdown. Co si budeme povídat? Každá veleslavná kapela má ve svém portfoliu minimálně jedno album, které je definuje. No a když se podíváte na koncertní plány kapely, na jednom místě zahlédnete datum 21. listopadu a hned vedle toho dvojtečka Ostrava. Ano. Kapela si sama vybrala tuto destinaci a akci sesterského rádia Čas, megakoncert. Takže pevně věřím, že se tam uvidíme a mimo slavné hity si poslechneme třeba i nedávnou novinku.

pokračuje rok speciál, kde dnes malinko bilancují rok 2026, přesně jeho první polovinu. Některé kapely uzavírají svou bohatou kariéru, jiné se zase po dlouhé době vrátily. To byl, a nebo stále ještě je, případ i průkopníků rap metalu Clawfinger. Na pultech obchodů jste mohli vidět jejich desku po dlouhých 19 letech, jestli teda ještě v dnešní době takové obchody jsou. Každopádně, album se povedlo a proto si dáme i ukázku.

Jsme v závěru dalšího rok speciálu, ale letopočet 2026 nám přinese ještě spoustu věcí, i těch hudebních. Doteď jsem se bavil o věcech, které byly, nebo o deskách, které vyšly. Poslední ukázka bude z alba, které teprve vyjde. Už 12. června pošle do světa novou nahrávku Tarja Turunen. A pozor, hlásí návrat k tvrdému materiálu. Nutno dodat, že třeba společný single s Danny Filtem tomu hodně napovídá. Takže jsme zvědaví a čekáme. A snad z toho nakonec nebudou nějaké žaloby. Tady to tedy máte, Tarja, společně s ní Danny Filt. A já vám moc děkuju. Už teď se těším na příští týden.

čtvrčí nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock.

Startuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoj

Herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.